0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Zanek, vy jste souložil. A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijala na brigádní výpomoc.
3: Teda Jasánek. Jako svazáckému funkcionáři už vám skutečně důvěřovat nemůžeme.
2: To, co jste provedl, to je jako kdybyste souložil za útoku. Za to bych vás měl nechat okamžitě zastřelit.
3: Ale my ho potrestáme víc, soudruhoriteli. Budete zbaven svazácké funkce.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Trezorovej obsah v moderním kabátě, to je nabídka sobotního rockovýho referenda. Jedničku mají Ex Argema s albem Velká Morava z roku 2012. Dvojku dostali Ingot a jejich letošní deska 100 černých let. Nebo můžete zvolit Zemětřesení 2 a album Finále z roku 2023. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockovýradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Zarecituji vám nově objevenou Cimaranovu báseň, která má zvláštní název Ažmilid. My nevíme, co to je. Docent Weigl se domnívá, že to je orientální dívčí jméno. Čili Jára Cimrman Ažmilid. Ažmilid odhalí pamětní desku. To bude plesání, to bude lesku. Snad zahrají mi poem nebo humoresku. Ažmilid odhalí pamětní desku na starém domě, bude už po mně.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100 plus 1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost, že průměrná ženská žena myslí na sex každých 5 minut. A průměrný člověk, jako muž, chlap, na to myslí každých 7 minut.
2: A co z toho jako vyplývá?
1: Že jsem průměrná ženská.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Znáte akademika Plíška? Fazekáš.
2: Neznám.
1: No vidíte. Akademik, státní cena za fyziku, čestný doktorát v Reykjaviku a tak dále a tak dále. A víte, co bylo jeho životním dílem?
2: Nevím.
1: Sám to řekl. Deseti směna. Půl roku mu trvala organizace a rok rekonvalescence. A my tady máme, prosím, dvě směny navíc. Jestliže se to podaří, budeme jediní v republice a možná, tedy možná, na celém světě, prosím.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodný Halík se k naší četě už nevrátí, protože se provinil proti řádům Československé lidové armády.
2: Akorát se ožral, pochcel a poblil.
1: Kdyby se takto choval každý velitel, byla by naše armáda za chvíli bez čeho, byla by bez velitelů. Kdyby se ovšem oslabila naše bojeschopnost. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti, kteří očekávají naše zakolísání. A každý velitel, který si ožere držku, jim žene vodu na mlej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Srovnejme si čas. Přesně za 20 minut se sejdeme u stolu.
2: Nemám hodinky.
1: Dobře, tak za 15.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzavek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
8: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
9: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké středeční ráno, máme 6 hodin, jsou tu zprávy. Sněmovna dnes v noci hlasy vládní koalice přehlasovala Senát a stvrdila svoji podobu sporné novely rozpočtových zákonů. Senát do nich chtěl vložit omezující podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec. Opozice předlohu kritizuje a vyjadřuje obavy, že umožní vládě nekontrolovatelné navýšení výdajů a tím i nárůst státního dluhu. Ministerstvo pro místní rozvoj podalo trestní oznámení na několik svých bývalých úředníků a skupinu neziskových organizací, které bojují proti bytové nouzi. Informovala o tom televize CNN Prima News. Podle rezortu skupina úředníků zároveň působila v neziskových organizacích a zvýhodňovala je. Evropský parlament dnes povede rozpravy na téma ochrany občanů Evropské unie před vlnami veder a lesními požáry. Poslanci se budou pravděpodobně ptát zástupce Evropské komise na konkrétní opatření, která Evropská unie přijala pro prevenci a přípravu na extrémní počasí. Fotbalisté Švýcarska se stali posledními čtvrtfinalisty mistrovství světa v Americe. V závěrečném osmifinále udolali Kolumbii až po výhře 4-3 na penalty.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Aktuálně máme venku oblačno, až zataženo, lokálně přehánky nebo občasný déšť. Během rána a dopoledne budou od severovýchodu srážky ustávat a oblačnosti ubývat až na polojasno nebo jasno. Nejvyšší teploty budou na jihu Moravy až 27 stupňů, jinak se budou pohybovat mezi 20 až 25.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: V Písku na Pražské ulici osobní auto srazilo cyklistu, v Praze se bouralo na Kbelské, tam se srazil nákladák s autobusem, tvoří se tam kolony a bouralo se v Praze taky na Legerově, tam jsou neprůjezdné dva jízdní pruhy.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Pěknou středu vám přeje Honza.
4: Anabel.
1: A Zuzka.
3: Přesně 3 minuty po 6. ve středu 8. července to tady zase rozjíždíme a roztáčíme. Já mám jedinou otázku na vás, dámy, co je to sakra za počasí?
4: Nevím, ale dneska je středa.
3: Výborně. A k počasí nic nemáš?
4: Počasí mám to, že
3: je středa.
4: Chci je a chci je.
3: Takže děda Komárek, výborně. Jste z rodiny, je to nějaký příbuzný?
4: Ano, to byl můj praděd.
3: Říkají praděd, to je nějaká hora v Čechách.
4: Taky.
3: Tak vy jste taky tam příbuzný, to.
4: Jo?
3: Dobře, takže Anabel pochází z praděda, její praděd byl děda Komárek. Chče, je středa a Zuzka se chce zabít. Takže všechno je správně, dáme si muziku Manowar, Warriors of the World United právě teď.
0: Rock Radio.

0: Čtyři slunce svítěj, song o nějaký jaderný apokalypse na Zemi, vypsaná fixa, 6 hodin na 13 minut tady na našich hodinách a rokový rozjezd ten středeční, což znamená, přátelé, jediný, pojďme se společně vybarvit, a to na barvy léta.
1: Ano, máme tady dva lupeny pro jednoho z vás na barvy léta, který se konají 10. až 11. 7., to znamená tento pátek v Poděbradech u jezera. Hraje tam totální nasazení SPS, Dr. Pepe, Alkehol, Tři sestry, vypsaná fixa, Proteus a spousta dalších.
0: Pokud chcete lupeny, tak tradičně, jako každý den, si o ně můžete napsat. Stačí vzkaz do našeho messengeru na Facebook nebo do našich vzkazů na Instagramu. Připište telefonní číslo a protože je středa, tak po 7:30 mobil do ručky a držte si palce, že jsme vybrali zrovna vás.
1: Držíme frgále.
0: Jdeme dál. Jo, teď si dáme moji oblíbenou, to je taková ta plesová, The Verve a Bittersweet Symphony na Rock Radio.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: Úplně jsme si nemohli přát hezčí song než Baby Metal a White Flame na Rock Radio 22 minut po 6. kapelu, kterou tady Anabel naprosto miluje.
2: Ivica Kokária, Švária, Kokária. Jo, já nemůžu z té kapely, to je prostě, by mělo být zakázaný, to je vrmé zločin proti lidstvu, jo.
1: No každopádně, tahle kapela dneska ve středu 8. července popřála noře. Všechno nejlepší.
2: Všem norám přejeme všechno nejlepší.
1: Přesně, ať už jsou umělké nebo hluboké. Případně má potom svátek Edgar a Kilián. No já čekám, jestli řekneš, znám jednoho Kiliána, bydlí u nás na Pavlači.
2: Znám Eva Perkausová, má syna Kiliána, myslím.
1: Jo, tak nic. Jinak, co se týče oslavenců, dneska mě tam baví, že třeba 67. narozeniny, což je neskutečný už, má český zpěvák Petr Gottwald, teda Gottwald. A jinak by narozky měl třeba český bavič Felix Holzmann, který ho jsem miloval. No a co se týče oslavenců, dneska tady mám jednu, je to paní, jí 64 a je to americká zpěvačka a skladatelka Joan Osborne.

0: Znám jenom málo lidí na světě, který dokážou při této písničce prožívat míchání svýho jogurtu jako Anabel. Takže přeju dobrou chuť.
1: Ale prožila jsem to, to uznej.
0: Chceš jí zaspívat, nebo ji necháme bejt?
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you.
0: Hele, prosím tě, máš tomu jogurtu aspoň něco, co ti zjemní potom ten hlas vždycky, koňský sperma nebo něco takového? Ne? Nemáš, dobře. Tak jdeme dál, za chvíli kabáti a burlaci.
2: Pomoc. Nemůžu dýchat. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Trautenberg.
3: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
4: Migové.
3: Harley.
4: Krucipisk.
3: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
11: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: dlouhej dojezd.
1: To byl jako hodně dlouhý dojezd a nevím, co mám říct na to. No, jsem dojatej.
0: My nemáme dojezd, ale rokovej rozjezd, takže si dáme zprávy, počasí a dopravu.
2: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno, máme krátce po půl sedmé, jdeme na rychlé zprávy. Senát se bude opět zabývat ústavním zakotvením práva platit v hotovosti. Doplnění

0: Listině základních práv a svobod navrhli 20 senátorů v čele se zástupci klubu ANO. Postupující digitalizace ekonomiky sice podle nich rozšiřuje možnosti účastníků trhu, současně ale vytváří prostor pro postupné vytlačování hotovosti z běžného peněžního styku. Vývoj obranných výdajů členských zemí Severoatlantické aliance nebo další pomoc Ukrajině, která se brání ruské agresi, budou mezi tématy dnešního závěrečného dne summitu NATO v turecké Ankaře. Šéfové států a vlád 32 členských států se sejdou na jednání Severoatlantické rady. S projevem by měl vystoupit taky český premiér Andrej Babiš. Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé do semifinále Wimbledonu. Nasazená desítka dnes na drávě v londýnském All England Clubu porazila bývalou světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Osakovou z Japonska. Rock Radio. Počasí. Aktuálně máme venku oblačno až zataženost s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm. Během rána nebo dopoledne budou od severovýchodu srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat na polojasno až jasno. Nejvyšší teploty budou na jihu Moravy až 27 stupňů Celsia, jinak naměříme do 25. Rock Radio. Doprava. Několik větších nehod se řeší v Praze, například na Kbelské, kde se srazil náklaďák s autobusem a tvoří se tam kolony, potom se bouralo na Legerově a na Zenklově a pozor si dejte taky v Písku, kde auto srazilo cyklistu na Pražské ulici.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Bryan Adams, Summer of 69, léto 69. Já teďka nevím, jestli je to rok, nebo jestli to je počet stupňů, který nás zase čekají v příštím týdnu.
1: Bude to takhle hot?
0: No, myslím, že je, Zuzko.
2: No, tak má se oteplovat, ale myslím si, že 40 už, teda nevím, jako no, doufejme, že nebude.
0: Nebude? Takže žádná demo verze kremace nás nečeká. Škoda. Je 6 hodin 39 minut, posloucháte rokový rozjezd na Rock Rádiu, no a my bychom se teda mohli aspoň zahřát něčím jiným. Já bych chtěl jenom připomenout, že vyšlo nový album kapely Deep Purple, který se jmenuje Splat. Vyšlo 3. července, jestli dobře si to pamatuju. A říkám to jenom proto, že se očekávalo, že ta nahrávka bude docela našlapaná, energická, na to, že to jsou starý pánové. A je tomu tak, první recenze jsou tak někde kolem 7 až 8 z 10, že vyzdvihují recenzenti a vlastně i fanoušci to album nad ty alba předešlí, že jsou hlavně nadspaný energií ty písničky. Nejsou úplně tak hitový nebo víc hitový oproti těm, který byli na předchozích deskách, ale na to, kolik pánům je, tak jim to furt skvěle hraje a ta deska celkově působí velice kompaktně.
1: Na důchod 8 z 10 dobrý.
0: No já si myslím, že úplně, tak když ti to vydělá pár kaček ještě, hele, k tomu, aby si v Lidlu koupila 2 rohlíky navíc, jsem za mě dobrý.
1: Tak já myslím, že pánové z Tantiemu můžou žít ještě dalších 4 generace minimálně, takže...
0: No to budou taky. Takže samozřejmě děkujeme, gratulujeme a doufám, že se nám něco z alba dostane do playlistu, aby jsme si to tu taky zahráli. A za chvíli si dáme zase nějakou muziku.
1: Plexis Body.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.
9: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
10: Vietku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
11: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
12: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkčí věci. A nagr i bardos.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. W i FM nebo na radia.cz.

0: Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 9 minut před 7, Zuzko.
2: Skupina anglických dobrovolníků se letos v únoru pustila do úklidu oblasti kolem řeky Roding, ale místo uznání se dočkala oznámení od státní agentury pro životní prostředí, že jednala protiprávně a jejich iniciativa je předmětem šetření.
1: Co?
3: Co? Můžeš to ještě jednou zopakovat, já jsem taky nepobrala takhle po ránu.
1: Jakože šli dobrovolníci čistit prostory kolem řeky a místo toho, aby za to byli pochválený, protože to dělají jako dobrovolníci a nic z toho nemají, kromě špinavých rukou,
2: ano.
3: Tak dostali pokárání.
2: Tak dostali pokárání a bude to řešit soud a možná jim hrozí jako i docela tučná pokuta za to.
3: Takže tam měli ten fekál nechat a nedotýkat
2: přesně
3: se toho.
2: Přesně tak, no tam byl trošku jako problém v tom, že oni tam najeli bagrama.
3: Aha, to si neřekla, to jsem docela jako nezmínila. Informace, ano.
2: A že tam jako začali prohrabávat tu zem, protože ty odpadky jsou i jako pod tou hlínou, že okolem té řeky a potřebovali se k tomu nějak dostat. Tak jim přišlo jako jednodušší, než jako to sbírat jenom z povrchu, tak to i trošku prohrabat, no.
1: Jo, a nebyla to nějaká přírodní rezervace nebo něco takového třeba?
2: To tam nepíšou, ale tak určitě...
3: Jak to zní lezenec, koupací deky. No sice to bylo přírodní koupaliště, jako kde jsou chráněný druhy ryb a tak, a oni jich tam půlku pozabíjeli tím bagrem, ale jinak vlastně to mysleli dobře, že jo, chtěli pozbírat.
1: Taky přejeli srnku, kterou ogrilovali tam potom, že jo.
2: Jako ty aktivisti tvrdí, že jako už teď jde vidět ten rozdíl, že doopravdy té vegetaci a všemu se tam daří, že se tam vrátili živočichové a tak, a že je to jako lepší.
1: Jde vidět ten rozdíl, protože je tam spousta kolejí od těch bagrů.
3: Já to nedokážu asi zhodnotit, přátelé.
1: Já myslím, že je to hezký, měli bychom to dělat takhle častějc.
3: Takže my si
1: jezdit bagrama,
3: s Honzíčkem vezmeme rukavice a půjdeme sbírat kolem řeky odpadky a budeme doufat, že nás nezatknou.
1: Dobře, beru.
3: No, zítra.
1: Tak jo.
3: Tak jo.
1: Tak čau.
3: Tak čau.
1: Nickelback, When We Stand Together.

0: Bon Jovi nám v pecce Have a Nice Day přejou pěkný den minutu před sedmou.
1: A my máme taky krásný den, jo? Protože je středa.
0: Ano, posloucháte Rock Radio, doufáme, že ho budete poslouchat dál.
1: Ano, příští hodinka už za chvilku a předtím zprávy, počas je doprava.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
4: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
1: Hezké středeční ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Poslanci budou dnes schvalovat vládní návrh na růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 400 tisíc od příštího roku. V úvodním kole je čeká debata o zvýšení plateb ze státní pojištěnce do zdravotnictví. Pozměňovací návrhy budou poslanci moc předkládat v novele, která mimo jiné mění státní úhradu čistých nákladů na základní služby poskytované Českou poštou. Na neformální večeři na summitu Severoatlantické aliance seděl český prezident Petr Pavel u stolu s albánským premiérem, estonským premiérem, chorvatským prezidentem a belgickým premiérem. Vzhledem k obsazení stolu se diskuze soustředila především na situaci na Balkáně a v Pobaltí. Vůdkyně francouzské krajní pravice Marine Le Pen chce příští rok kandidovat v prezidentských volbách. Řekla to v úterý večer v pořadu stanice TF1 po verdiktu odvolacího soudu, který ji sice uznal vinou ze zpronevěry veřejných prostředků, ale zkrátil původní délku zákazu kandidovat na veřejné funkce. Po úspěchu Karolíny Muchové dnes zabojuje o postup do wimbledonského semifinále taky další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená devítka narazí na trávě v londýnském All England Clubu na turnajovou 25. Belgičanku Elise Mertens.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Zpočátku máme oblačno až zataženo s lokálními přeháňkami. Během rána a dopoledne budou od severovýchodu srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat na polojasno až jasno. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 27 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Ve Starém Městě u Uherského Hradiště se bouralo na Brněnské ulici. V Praze se řeší několik větších nehod, jedna na Legerově, tam jsou neprůjezdné dva jízdní pruhy, potom taky na Kbelské, kde se srazil náklaďák s autobusem, tvoří se tam kolony a pozor si stále dejte na nehodu, která se řeší v Písku na Pražské ulici.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio, rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Pěkný výlet bagrem někam k vodě vám přeje Honza.
4: Anabel.
1: A Zuzka.
3: 4 minuty po sedmí ve středu 8. července. Přátelé, rozdáváme lupeny na další festival.
4: Ano, jsou to barvy léta. Je to tento víkend, pátek, sobota a pro jedno z vás tady máme 2 lístky, takže si o ně napište, budeme rozdávat už v 7:30, takže máte posledních cca 20 minut na to si napsat.
3: A kdybychom vás nenalákali tímhletím povídáním, tak je tam spousta zajímavých kapel. Pátek je punkovej, totální nasazení SPS, Ečka, The Fialky. Sobota je nepunková, Dr. Pepe, Alkohol, Debilheads, Ivan Mládek a Benjo Band, 3 sestry, Vypsaná fixa, Proteus.
4: Pište si.
3: Pište si. A my si dáme Vláďu Žafránka a zpomalíme teďka trošku Ploužáček s Olgou Lounovou, Vím, že ty víš.
0: Rock Radio.

0: Rammstein a jejich Dicke Titten, neboli nacpaný kozičky v 7 hodin a 11 minut na Rock Rádiu. Máš k tomu něco? Nemáš?
1: Dicke jsou nacpaný?
0: Já nevím.
1: To je kurz němčiny s Honzou Dandou. Nemá to zač.
0: Já si to pak někdy vygooglím. Já už jsem to hledal, už jsem zapomněl. Každopádně dneska je středa 8. července. A slaví se jednak třeba den videoher, den staň se znova dítětem, den matematiky 2.0, na který jsem nepřišel, protože to jmenuje matematika 2.0, my neumíme ani tu 1.0. Ale to, co mě baví nejvíc, je, že dneska je světový den alergie.
1: Mm-hmm. Máš nějakou?
0: Já nemám asi žádnou zásadní, kromě alergie na jeden prací prášek, mm-hmm. ale tady pro vás dvě jsem vybral dvě alergie, které na vás sejí a jsou naprosto fascinující a fakt existujou.
1: Já mám alergie na tupý lidi, nemám ji diagnostikovanou, no. Ale jako jsem si jistá, že ji mám.
0: To je pravda, já mám alergickou reakci na to, že mi vždycky pak jako vystřeluje ruka na nějakou.
1: Mně i noha.
0: Každopádně, Zuzko, existuje alergie na vodu?
2: No.
1: To já mám taky. Já vodu zásadně nepiju.
0: No, není to teda úplně tak, že by ty lidi nemohli pít vodu, protože to by pak to tělo samozřejmě nemohlo vůbec fungovat, takže tam prej ty vnitřní sliznice reagují poměrně dobře, ale jinak se ty lidi třeba vůbec nemůžou mejt, nic, prostě tohleto všechno jako nemůže úplně probíhat, protože se samozřejmě hned po dotyku s vodou osypou. Tak nemáš to taky tak, že třeba vždycky pak místo vody jako piješ pivo?
2: No, tak se říkal, že vnitřně to je v pohodě,
1: takže...
2: To
1: já teď nechápu tu souvislost, jestli chtěl Zuzce naznačit, aby se častěji cumila, nebo tak něco.
0: Ne.
1: Má si to brát osobně.
2: Tak já zase půjdu asi.
1: Já zase půjdu do sprchy.
0: No, ale pozor, pokud mám ještě jednu dobrou alergii, ta je pro změnu pro tebe.
1: Ano.
0: Protože ty v poslední době ráda odpočíváš. Alergie na cvičení a fyzickou námahu.
1: Ty jsi drzej, no, to je tak drzá osoba, že ty teď by mi vystřelila ta noha nenápadně.
0: Normálně ve chvíli, kdy máš vyšší fyzickou námahu a to tělo se víc zahřeje a dojde k nějaký zvýšený tepový frekvenci, tak se to tělo vosype z toho.
1: Chceš tím něco naznačit?
0: Ne, jenom jsem říkal, jako kdyby si to náhodou třeba nenechala zkontrolovat, jestli to nemáš.
1: Takže jdeš se mnou do fitka.
0: Ne.
1: Já ti ukážu, jak se bojím fyzické aktivity, ty hajzel.
0: Tak si radši dáme muziku.
1: Hada jsem si na prsou řála.
0: Bruce Springsteen na Rock Radio, Born in the USA.

0: Steel Panther Party Like Tomorrow is the End of the World. Pas tak, jako kdyby zítřek byl konec světa. My máme 7 hodin 22 minut, takže už jste asi všichni v práci, tak bychom třeba ten konec světa očekávali nebo ocenili, aby jsme mohli jít domů dřív, ne?
1: Já ne, já to tady miluju.
0: Já taky.
1: Já miluji svůj život, miluji svoji práci.
0: No dobře, zase to tolik nepřehání.
1: Chtěla jsem říct, miluji našeho šéfa, miluji všechny.
0: Prosím tě, co děláš 25. července v sobotu?
1: Já mám pocit, že moderu.
0: Aha, nechtěla bys jít do Birminghamu se mnou?
1: No jako chtěla, ale mám pocit, že moderu nějaký rockin.
0: Škoda. V tamní Industrial Gallery totiž proběhne vzpomínkovej den Legacy of a Madman, dědictví šílence, a tribute to the Prince of Darkness, tribute princi temnot, vzpomínka na Ozzyho Osborna.
1: Já jsem protivín na rokinu.
0: No tak protivín nebo Birmingham, to je kousek, tam to vypadá podobně.
1: Jako uhoď.
0: Kdybyste náhodou, přátelé, měli cestu do Británie, do Birminghamu, tak 25. července, dědictví šílence, jsou tam různý naplánované akce, koncerty místních i pozvaných hostů, vzpomínky na Ozzyho. Kromě toho je to navázaný na výstavu, která už tam je otevřená, Ozzy Osbourne Working Class Hero, kde je spousta jeho různých memorabilí z jeho života. Čerstvě tam teďko navezli ten velký černý trůn, na kterým odspíval ten svůj poslední životní koncert loni. Takže určitě bude na co koukat, určitě bude co poslouchat a takový vejlet, jako proč jezdit k moři, když můžeš jezdit za princem temnot.
1: A ty jedeš, jo, teda?
0: Ne, já hraju někde.
1: Vidíte, jak on vás tady mystifikuje, to je vrchol všeho.
0: Tak to nevadí, ty budeš protivině. Tak přátelé, za chvíli další muzika, dáme si Hurký žeslíže a já zprostá, ty o tobě.
1: Jsem si kvůli těbe oholila nohy.
0: Fuj, ucpala si celou vanu.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Tlačím, ale moc to nejde.
4: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
4: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
12: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
13: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
12: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

0: Máme pár vteřin po půl osmí, tohle byla A já sprostá.
1: A já sprostá jsem teď očekávala zprávy.
0: Už?
2: Dělej pusto.
3: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio, co se děje?
4: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Senát se bude opět zabývat ústavním zakotvením práva platit v hotovosti. Doplnění listiny základních práv a svobod navrhly 20 senátorů v čele se zástupci klubu ANO. Postupující digitalizace ekonomiky sice podle nich rozšiřuje možnosti účastníků trhu, současně ale vytváří prostor pro postupné vytlačování hotovosti z běžného peněžního styku. Vývoj obranných výdajů členských zemí Severoatlantické aliance nebo další pomoc Ukrajině budou mezi tématy dnešního závěrečného dne summitu NATO v turecké Ankaře. Šéfové států a vlád 32 členských států se sejdou na jednání Severoatlantické rady. S projevem by měl vystoupit taky český premiér Andrej Babiš. Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé do semifinále Wimbledonu. Nasazená desítka dnes na trávě v londýnském All England Clubu porazila bývalou světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Osakovou.
3: Rock Radio. Počasí.
4: Aktuálně máme venku oblačno a je zataženo lokálně s přehánkami. Během rána a dopoledne budou od severovýchodu srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat na polojasno až jasno. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 27 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni.
3: Rock Radio. Doprava.
4: Bouralo se ve Starém městě u Uherského Hradiště na Brněnské ulici a stále se řeší nehoda v Praze na Kbelské, kde se srazil náklaďák s autobusem a tvoří se tam kolony.
3: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Zuzko, díky, tady máš Iron Maiden, Fear of the Dark.

0: Miroš Majden na Rock Radio s Fear of the Dark v 7 hodin a 37 minut.
1: Ano, právě teď je ten správný čas na to, aby ti z vás, kteří si napsali o lupeny na barvy léta, vytáhli mobil z kapsy a vzali nám telefon.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
5: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
6: Výhry, slevy, zábava.
7: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
8: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
7: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
8: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
7: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
9: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
10: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
11: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
12: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock
1: Radio. 7 hodin na 40 minut jsme zpátky, rozdáváme další dva lístky na Barvy léta do Poděbrad teďka na 10. a 11. července na pátek a sobotu. A jejich šťastnou majitelkou se právě teď stává Karolína z Volče. Dobrý ráno přejeme.
2: Ahoj, ahoj.
3: Krásné ráno.
1: Prosím tě, řekl jsem správně, skloně se to takhle, je to z Volče?
2: Jo.
1: Je to z Voleče nebo tak?
2: Ne, z Volče.
1: Výborně, prosím tě, a kde je Voleč?
2: Kousek u Bohdanče. Pardubický kraj.
1: Pardubický kraj, takže na Barvy léta to máš relativně blízko.
2: Jo, kousíček.
1: A ty jsi nám psala do vzkazu, že vezmete bydloně a zakempíte. Co je bydloň?
3: To je jak nějaký domácí zvíře.
2: Náš obytňák.
1: Máte obytňák, jo? Ty jsi takový jako bohatý rodiny.
2: No, bohatý, no.
3: Teď se přiznala, je to milionářská, chtěla ušetřit ta získá.
1: Ušetřila 350 Kč za lístek. Ne, prosím tě, obytňák, jezdíte s ním i někam takhle jinam, kromě festiáků třeba jako
2: jezdíme
1: i na nějaký dálky?
2: Jezdíme hodně po závodech, no, my jezdíme hodně po závodech, spíš jako by tady po České republice, jezdíme i do zahraničí, Rakousko, Itálie.
1: Počkej, závody. V čem závodíš? V pití piva?
2: Na horských kolech.
1: Na horských kolech. A závodíš ty, manžel nebo děti nebo?
2: Závodí hlavně náš syn, 6letý, a já.
1: Hustý.
2: Manžel už je spíš trenér.
1: A máte nějaký už jako ocenění taky?
2: No určitě, teďkon vyhrál celý trilogy, malej, takže nějaký medaile máme.
1: No pěkný, v 6 letech, to je super. No a prosím tě, vezmete malýho sebou na Barvy léta, protože počítám, že teda asi doprovod ten druhý lístek bude pan manžel.
2: Určitě manželovi, no. No uvidíme.
1: Nechcete malýho vzít?
2: Můžu přesvědčit, jestli nechce zůstat u babičky a když nebude chtít, tak ho třeba vezmeme sebou.
3: Já bych ho nechala u babičky, ať si to užijete v klidu.
2: Hele, to by možná bylo lepší.
1: Ale takový tři sestry, když budou hrát u školu, je fáma, že ztratili jsme klíče, tak to si myslím, že by malej měl slyšet tam všechny ty věci, co v té písnice jsou.
2: Tak on už to zná, my to přes taky.
1: Takže vlastně už by se nic novýho nenaučil.
2: Jo, to je přesně tak.
1: Dobře. Karolíno, moc gratulujeme, zdravíme tvýho pana manžela, přejeme tvýmu malýmu, ať má spoustu dalších úspěchů, jak bude postupně růst. Moc si užijte Barvy léta, klidně nám potom pošlete nějaký fotky nebo videa, jaký to bylo. A zase se někdo ozvi.
2: Super, děkuju.
3: Krásný den, ahoj.
2: Ahoj.
1: Měj se hezky.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
1: No, teď už další muzika. Měli jsme tu 30-minutový Iron Maiden a Fear of the Dark.
3: Tak si dáme 6-minutovou Metalliku.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou

0: Ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu a Rybičky 48 s loňskou peckou Nebeská prána. Za 6 minut bude 8 hodin ráno. Pojďme se podívat, jak se má strejda Marcel.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: O supermotu se občas nad sáskou říká, že to jsou borci, kterým nešla ani silnice, ani motokros, a tak to zmotali dohromady a vymysleli tuhle disciplínu. Ono se to ale dá i obrátit. Ti borci jsou tak dobří na silnici i v motokrosu, že jim líto si vybírat, a tak mají supermoto. No a jak je to doopravdy? Nejlépe to posoudíte na závodech. A když závody, tak té nejvyšší kvality. Co tak rovnou mistrovství světa? To se jede už tuto neděli na okruhu ve Vysokém Mýtě a těšit se můžete na den doslova narvaný motorkami, adrenalinem a dobrou zábavou. V Mejtě vše vypukne už sobotními tréninkovými jízdami. Neděle pak bude zasvěcená samotným ostrým soutěžním jízdám, a to hned od rána. Sejdou se tam ti nejlepší ve třídách Supermoto 1 GP, Supermoto 2, ti jedou o titul mistra Evropy, o ten samý titul si to rozdají i junioři a čeká nás taky závod českého mistráku. Pokud jste rodičové a máte příkaz sebou vzít ratolesti, jinak že nebudete z domova puštěni, nebojte se nic. I pro ty nejmenší je nachystaný program, třeba jízdy v buginách, karting nebo freestyle, a tak se lehce může stát, že z domova bude odcházet jeden vášnivý motorkář, ale zpět se vrátí hned 2 až 3. Mimochodem, čeští reprezentanti loni v supermotu národů v Mýtě získali bronz a stříbro. Je tedy jasné, že budou mít medailové plány i letos. Mistrovství světa supermoto ve Vysoké Mýtě již tuto sobotu a neděli.
1: Rock Radio Motokeci.

0: R.E.M. Losing My Religion na Rock Rádiu minutu před 8 hodinou dohrává ve středečním rokovém rozjezdu.
1: My jsme svoji víru nestratili a věříme, že tady doklepeme tu poslední hodinku.
0: Haleluja.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
3: všude je fajn. Natírám, natírám a najednou grilluju, grilluju. Proficolor spojil síly s jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
4: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta z Dimitry. Po 10 letech se znovu potkáváme s Arakainem na jednom pódiu a vyrážíme na společné turné Nestrácíme náboj. 11. července v Hlinsku. Čeká vás metalová show a přitom rodinná atmosféra v jeden večer. Tak buďte u toho, těšíme se na vás. Dimitry a Arakain.
5: Slušnej rok mediálně podporuje Rock Radio.
6: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
7: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.

webu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké středeční ráno, máme krátce po osmé, jsou tu další zprávy. Sněmovna dnes v noci hlasy vládní koalice přehlasovala Senát a stvrdila svoji podobu sporné novely rozpočtových zákonů. Senát do ní chtěl vložit omezující podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec. Opozice předlohu kritizuje a vyjadřuje obavy, že umožní vládě nekontrolovatelné navýšení výdajů a tím i nárůst státního dluhu. Ministerstvo pro místní rozvoj podalo trestní oznámení na několik svých bývalých úředníků a skupinu neziskových organizací, které bojují proti bytové nouzi. Informovala o tom televize CNN Prima News. Podle rezortu skupina úředníků zároveň působila v neziskových organizacích a zvýhodňovala je. Evropský parlament dnes povede rozpravy na téma ochrany občanů Evropské unie před vlnami veder a lesními požáry. Poslanci se budou pravděpodobně ptát zástupce Evropské komise na konkrétní opatření, která Evropská unie přijala pro prevenci a přípravu na extrémní počasí. Fotbalisté Švýcarska se stali posledními čtvrtfinalisty mistrovství světa v Americe. V závěrečném osmifinále udolali Kolumbii až po výhře 4-3 na penalty.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Aktuálně máme venku oblačno až zataženo, lokálně ještě s přeháňkami. Během rána a dopoledne budou od severovýchodu srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat na polojasno až jasno. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 27 stupňů, jinak se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni.
2: Chcete pranostiku?
1: Určitě.
2: Kolik žita narostlo do svatého Kiliána, tolik už ostane.
1: A kolik?
2: Já to nevím, to tady pít nepíšou.
3: Aspoň bude nažitný chleba.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 se bouralo u Přerova na exitu číslo 282, srazil se tam náklaďák s osobákem a v Praze se řeší větší nehoda na Michalské ulici, kde se srazily tři osobáky.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej rozjezd.
4: Dobré ráno, čumáci!
2: Ať je dneska nejste bytý, jak žito, vám přeje Honza.
3: Anabel.
1: A Zuzka.
2: 4 minuty po 8 ve středu 8. července. Poslední ranní hodinka je před náma. Máme tu spoustu zábavné muziky a spoustu zábavných informací a spoustu energie. Říkejte něco taky.
3: Nepřáníš to s tou prací. Za stolik nás neplatí. Doufám, jsi nějaký moc energický na můj vkus a nadšený ještě.
2: Doufám, že tohle náš šéf neposlouchá, jinak ti bude platit ještě víc.
3: Tak si jo. Takže já si jdu najít brigádu do Lidlu.
2: Tak přátelé, pojďme radši na tu muziku. Škvoři, milionů hvězd se ptáš.
0: Rock Radio.

0: Twisted Sister, Vykroucený sestry, I Wanna Rock na Rock Rádiu 10 minut po 8. Já tady mám pro tebe teďka zase historický okno, protože seš na peníze, tak se budeme o nich bavit. Ano. Nebo dám ti takovou hádanku. 8. července roku 2023, 3 roky zpátky, ve Švédsku Elton John ukončil svou Farewell Yellow Brick Road Tour. Rozlučková tour, rozloučení s koncertní kariérou, 2 hodiny nadspaný jeho největšíma hitama. Mimochodem s touhletou tour byl u nás v květnu 2019 v Praze. Byl jsem tam, bylo to krásný. 6 milionů prodaných lístků pro 6 milionů fanoušků, 22 zemí, ve kterých za těch x let vystupoval. Samozřejmě ta tour byla protažená do roku 2023 mimo jiný, protože byl 2 roky covid, jo? Takže se furt posouvaly ty termíny, tak reálně měla končit dřív. A mě zajímá, kolik si myslíš, že ta tour vydělala?
1: No, když se tak ptáš, tak hodně.
0: Ano, jsou to stovky milionů dolarů.
1: Ano.
0: Tipni si kolik.
1: Tak 300.
0: Ne.
1: Víc?
0: Jo.
1: 500.
0: Ještě víc.
1: 600.
0: Ještě víc.
1: 700.
0: Ještě víc.
1: Tak já si srandu. Tak ne. Milion dolarů. Teda 100 milionů.
0: Myslíš jako 1000 milionů?
1: Tak já nevím, ježiš, jeden matematiky neskoušej mě, no tady právě. Malý násobelky a tak, neumím počítat, víš, že
0: to jsem tě 900 no. milionů dolarů vydělala, přes 900 milionů dolarů.
1: No to je pěkný, malá domů, a hezký.
0: V té době, v roce 2023, se stala nejúspěšnější a nejvýdělečnější tour jakýhokoliv umělce na světě. Bohužel ho potom velice záhy přeskočila Taylor Swift se svou Eras Tour, protože přeci jenom ty Swiftiesty, holky, který cokoliv ona vydá, tak strašně milujou, tak zaplatili víc. Hmm. Ale jako dobrý, ne? Jako na důchodce.
1: Jako
0: už
1: pěkný,
0: taky, prostě,
1: jako taky bych si přála vydělat 900 milionů dolarů, wow.
0: Co bys dělala s takovýma penězma?
1: Já bych si koupila soukromý ostrov, kde nejsou lidi a tam bych žila se sama kočkama.
0: A víš, že by tam nebylo nic jiného k jídlu než ty psé kočky?
1: Já bych si pěstovala ty, abych měla slepičky, měla bych domácí vajíčka a udělala bych si políčko. Abych sobě stačná zemědělkyně.
0: Ale ty slepičky by se ti tam starala Zuzka.
1: No, ta by byla nadšená. Zuzka, budeš můj majordomus a starač slepic.
0: Zuzka nechce mluvit.
1: Radši.
2: Já jsem vás vůbec teďka neposlouchala, protože píšu zprávy, tak se omlouvám, ale...
1: Tak to nevadí, tak nebudeme Zuzanku zapojovat, keď mě chce, tak,
0: tak si
1: najdu, si
0: jinýho,
1: najdu si jinýho sluhu na opečovávání slepic.
0: Zdravíme Eltona Johna, posíláme mu Linkin Park, What I've Done na Rock Radio.

0: Amarant, Drop Dead Cynical na Rock Rádiu v 8 hodin a 19 minut. Dneska je středa, 8. července, což znamená, že do výplaty ještě daleko, do 15. že jo? Nebo to chodí dřív už teďka, já nevím, jestli ještě vůbec to funguje takhle teď.
1: Že já už mám výplatu dávno.
0: No ale my jsme trošku jiný živočišný druh.
1: A to je 8. já jsem dostala 1. nevím jak ty.
0: Já 2. myslím. No ale ptám se proto, jak seš na tom s prachama, protože...
1: 2. už jsem nic neměla, takže... Takže jestli se ptáš takhle, tak nějak to bylo.
0: Já jsem tě viděl prvního courat v pařížský.
1: Přesně, tam byly ty, no, nebudu říkat a značky, aby potom, jsme tady nedělali reklamy, ale ano.
0: A druhýho si potom seděla na lehátku se psem v parku tady u Hlaváku,
1: a
0: u nádraží.
1: A jedla rohlík s vlašákem.
0: Jo, a pivo, no.
1: Takhle přesně to bylo. Bez
0: já
1: piva.
0: Já si tě ptám proto, protože na e-shop rockovýho rádia jsme naskladnili nový merch, máme nový trička, slušný rok je všude doma. Takže se podívejte u vás doma, jestli tam náhodou taky někde není.
1: A kdyby to náhodou... tričko nebo ta vesnice?
0: Ne, ten slušný rok.
1: Jo, takhle.
0: A kdybyste náhodou tam ten slušný rok neměli, tak ho můžete mít třeba právě na tričku do rádia, kde můžete mimochodem hledat i svoje město nebo vesnici, kde jste se narodili nebo kde žijete. Některý tam jsou, jako třeba Horní Maršov, některý tam nejsou, jako třeba Cerekev, Chomutov a další.
1: A další. Jinak tam máme taky krásný lehátka zahradní, který se akorát hodí teďka ke grilovačkám a tak dál. Naskladnili jsme montérky, kraťasy, takže je tam široký výběr různého sortimentu. A taky vám můžeme nejspíš prozradit, že již brzy si budete moct koupit krásný kšiltovky Rock Rádia, ale ty tam ještě nejsou, na ty si musíte počkat. To vám řekneme, až přijdou.
0: Já jsem právě chtěl říct, že pokud jste v Vlasově skromný stejně jako já, tak se vám třeba kšiltovka hodí a vypadají velice pěkně. Musím říct,
1: my jsme ještě žádnou nedostali, takže čekáme, ne. Ty jo?
0: Já jsem jí dostal včera.
1: Hajzl, tak my jsme se Zuzkou nic nedostali.
0: Na testování samozřejmě. Na testování.
1: Tak my asi tím, že máme na rozdíl od tebe tu kštici, tak já a moje dva blondětý vlasy jsme zatím nic nedostali.
0: Takže pokud máte mšice, všice nebo něco podobného, tak čepici ne, ale pokud jste plešatý jako já, tak čepici ano.
1: To je mimochodem můj jediný vtip, který umím a vyprávím s oblibou. Víš, jak se drží veš na pleši?
0: Vší silou.
1: Ano. Miluju ten vtip. Je to jediný vtip, který umím a vyprávím a přijde mi skvělej.
0: Tak jsme se zasmáli a za chvíli zase muzika. Vysací zámek, známka punku.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Trautenberg.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
5: Migové.
2: Harley.
5: Krucipisk.
2: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
8: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: Zuzko, máš fotbal?
1: Mám.
0: To taky není možný.
2: To není možný.
0: Jsi unavená?
1: Jo.
2: Já taky.
0: To taky není. Jak
2: a
0: to, že?
2: Mě hlava. Ne,
0: co děláte doma celý dny?
2: Neptej
0: já včera
2: se.
0: Makal celý
2: říkali,
0: den odpoledne.
2: Neptej se.
1: To chrápání říkáš, makal, jo.
2: Přesně, ten studoval víčka zevnitř, teď tady na nás machruje.
0: Ale mám nastudováno.
2: No to je mi jasný. Jak vypadají tvoje víčka zevnitř?
0: Takhle.
3: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Slušnej výkop na Rock Rádiu.
1: Fotbalisté Švýcarska se stali posledními čtvrtfinalisty mistrovství světa v Americe. V závěrečném osmifinále udolali Kolumbii až po výhře 4-3 na penalty. Po základní hrací době i prodloužení skončilo utkání ve Vancouveru bez branek. Švýcarsko si zahraje na světovém šampionátu čtvrtfinále poprvé od roku 1954. V duelu o semifinále vezve v neděli nad ránem středoevropského času obhájce zlata z Argentiny. Argentina hrála proti Egyptu a vyhrála v Atlantě 3-2, přestože ještě 12 minut před koncem prohrávali o 2 góly.
3: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rock Radio, doprava.
1: Na D1 se bouralo u Přerova na exitu číslo 282 a pozor si dejte taky v Praze na Pražském okruhu ve směru Ruzyně D7, tam se stala nehoda na 16. kilometru a je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh.
3: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Queenie, Don't Stop Me Now, nezastavuj mě v 8.35 na Rock Rádiu. Za chvíli bude 9 hodin ráno a my se ještě budeme chvíli povídat. Jsme k nezastavení. Co se děje? Co se tváříš?
1: Bouchla jsem se do ruky, když jsem si dělala kafe, ale takovým způsobem, že tam mám podle mě díru. No ne, nebudu to víc komentovat. Fakt to bolí, jako au.
0: Tak zatímco tady budeš plakat, tak můžeš plakat ještě víc. Tady kolegové z Hitrádia se bavili o jednom fotbalistovi, který se jmenuje Erling Haaland. Je to norský profesionální fotbalista, kromě toho, že hraje za Manchester, tak hraje i za norský národní tým teď v aktuálním fotbalovém mistrovství. A my jsme tady řešili, kolik vydělá tenhle ten týpek denně.
1: Ano.
0: 2,1 milionů korun.
1: To je moc hezký výdělek. Já jsem říkal, že když spočítám jeho měsíční apanáž, tak to vydělám tak za celý život.
0: No, jo.
1: Cca to vychází.
0: Jako tohle podle mě možná ani za celý život jako nevyděláš.
1: No, to možná ne.
0: No a já jsem potom koukal, že třeba Ronaldo, to je jediný další fotbalista, který znám,
1: znáš,
0: ještě kromě Tondy Panenky, ale ten nevydělával takový peníze. Tak Ronaldo vydělá, prosím tě, 6,3 miliardy korun ročně za letošní rok. Z toho 5 miliard něco vydělá za to, že hraje za Al Nassr, nebo jak se jmenuje.
1: A to je denně kolik, to si počítal?
0: Fotbalový klub. Ne, to je prosím tě za rok, ale můžu ti to spočítat, kolik je to denně. 6,3, že jo, tak to je takhle 63 milionů, takhle to 6, takhle děleno 365.
1: Ten matematik, slyšíte, jak se mu kouří z hlavy, to musí slyšet i přes ten přijímač tady.
0: Takže vykouřilo se mi z hlavy tady na kalkulačce, jsem zjistil, že vydělá 17 milionů denně.
1: Denně, no tak Ronaldo. To tam ten je vlastně oproti něj takový chudej straight z Horního Maršova.
0: No, já bych chtěl bydlet v Horním Maršově za 2 mega denně.
1: Já taky, jedem.
0: I když
1: berem zase, bagle a jedem.
0: Ten kontrast toho, že prostě vylezeš z té svý vily, která tě stála třeba 200 milionů do oparu toho Horního Maršova prostě, že jo, Krkonoše český, tam se snáší ještě ta raní mlha, ta rosa a ty si tam jdeš dát do místní putiky prostě toho točáka na stojáka, víš co, velkýho za 35 korun, to je celkem jako poetický, ne?
1: Já bych si dala točenou limonádu a ne pivo, ale jinak to zní moc hezky.
0: Tak jo. Jedem se. Tak jo. Tak přátelé, zatímco my tady budeme plakat, že nemáme peníze, tak si za chvíli dáme Bastardy, jenom pocit.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
7: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
6: Kazbet? A v čem jsou jiný?
7: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
6: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
8: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
9: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle, zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Trefíte se?
14: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.

0: Udo a Rose in the Desert, růže v desertu v 8 hodin a 48 minut k tomu.
1: To je o mně, já jsem taky taková růže v desertu.
0: Ty jsi spíš už jenom desert.
1: A tvůj dezertíček, právě teď odchází domů, jupí.
0: Ne, počkej, ještě někam nejdeš.
1: Ne, já už jdu.
0: Ne, nejdeš, tak. Protože psal nám Michal, že slyšel tvůj geniální vtip o vších.
1: Ano.
0: A na to reaguje a posílá nám další geniální vtip, ne, ten ne. Se hodí i Zuzce, která vtipy obvykle jako cení. Takže poslouchejte. Ano. Hádanka. Víte, jak se říká žákovi z doby kamenný? Pražák.
1: Kdy se máme začít přesně smát?
0: Jo, jako mě taky trvalo, než mi to došlo. Je teda hodně suché.
1: Z doby kamenný.
0: No, pražák.
2: Žák.
1: Jo,
2: chápeš.
1: Dobrý, už to chápu. Trvalo mi to jenom 4 hodiny, je to dobrý. Zuzka ho taky pochopila, viď?
2: Já jo, no.
1: Já na rozdíl od tebe jsem chytrá, víš?
0: Takže Michale, děkujeme za for, tady máš úplně naživo důsledek toho, jak to vypadá, nebo to ocenění, jo, živý, jak vlastně ten vtip fajn je podobný jako o těch vších, no. Takže...
1: Jo, jo, a veš na pleži je lepší za mě.
0: Dobře, no, tak si to pochval ještě jednou.
1: To takže... je nejlepší vtip v historii vtipů, to prostě se mnou nehádej, to je prostě nejlepší vtip.
0: Přátelé, naše stavidla hrůzy, teda humoru, jsou pro dnešek vyčerpaná, takže vám přejem hezký zbytek dne. Za chvíli už tady na vás netrpělivě čeká Dan, který nám tady právě rozsed křeslo, už z toho staň, prosím tě. A jinak mít hezký dopoledne, odpoledne a zítra zase čus.
1: To je vůl, páči slivaček.

0: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších. Například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší,
2: všude je fajn. Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
3: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
4: Přejedeme živě.
3: A sakr.
5: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že jíže z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? S ním výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
6: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
7: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tady zprávy. Poslanci budou schvalovat vládní návrh na růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 400 tisíc korun od příštího roku. V úvodním kole je čeká debata o zvýšení plateb za státní pojištěnce do zdravotnictví. Pozměňovací návrhy budou poslanci moc předkládat k novele, která mimo jiné mění státní úhradu čistých nákladů na základní služby poskytované Českou poštou. Hlavními tématy jednání českého prezidenta Petra Pavla na okraji summitu Severoatlantické aliance v Ankaře byly vyšší obrané výdaje, podpora Ukrajiny a větší integrace evropského obranného průmyslu. Vůdkyně francouzské krajní pravice Marine Le Pen chce příští rok kandidovat v prezidentských volbách. Řekla to po verdiktu odvolacího soudu, který sice uznal vinou ze zpronevěry veřejných prostředků, ale zkrátil původní délku zákazu kandidovat na veřejné funkce. Po úspěchu Karolíny Muchové dnes zabojuje o postup do wimbledonského semifinále taky další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená devítka na trávě v londýnském All England Clubu na turnajovou 25. Belgičanku Elise Mertens. A podíváme se na počasí. Dneska bude polojasno až jasno, nejvyšší teploty do 25 stupňů Celsia.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 se bouralo kousek od Lipníka nad Bečvou ve směru na Brno na 297. kilometru. Je tam neprůjezdný pravýjízdní pruh a v Praze se řeší nehoda dvou osobáků na Vodstářově ulici.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový dopoledne.
2: A já vás zdravím, rokeři, začíná rokové dopoledne s Danem. Mám tady ještě Zuzku, ahoj Zuzko.
3: Ahoj.
2: Tak jak vám to dneska šlo v práci?
3: Docela dobrý, než jsi přišel, bylo všechno v pohodě.
2: Jo. Já jsem totiž specialista na tyhle věci.
3: Trošku se ti tam ty šavle pomotaly, ale jinak dobrý.
2: Ale tak, hele, zprávy byly, zkrátila se, aspoň jsme ty lidi nezdržovali, jako, protože už to stejně slyšeli.
3: Já jsem viděla, jak ubíhá ten čas, říkám si, zkracuj, rychle zkracuj, no tak co už.
2: Spěchej, budeš v reklamě. Dobře, tak já se s tebou budu loučit, měj se hezky a zítra se uvidíme. No a my budeme pokračovat v tom dopolední a zahrajeme si Him, Rolling Stone, anebo Arakain z Dimitri.
0: Yo.

a nám dohráli hymn. No a v pátek nás čeká událost, protože Stouni vydají nový CDčko přesně 10. července, který se jmenuje Foreign Tanks, a vydali teďka před 12 dnama další pecku, aby jsme ochutnali, co nahráli, a jmenuje se to Divine Intervention, a já vám to pustím, ať si to poslechnete, ať víte, co nám připravil Mick Jagger a spol.

0: No, jsem zvědavý na další pecky z toho alba, ať víme, jestli jsou pořád ve formě. Prostě jsou nesmrtelný ty Stouni. A já k tomu pustím písničku Aleš Brichta, Zemříte nepovinný.
1: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
2: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Trautenberg.
3: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
4: Migové.
3: Harley.
4: Krucipisk.
3: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebra za podpory Rock Rádia.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A na gry, brds.cz.
8: Natírám a najednou grilluju. Proficolor spojil síly s jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140, vyhráváte na všech prodejnách.
9: To není možný, že to ještě nemáte.
10: Tak my taky čekáme, že jo?
11: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
12: Tak to musí stát na účtárně.
9: To už je po splatnosti.
12: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
13: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: a nám dohrávají ZZ Top a jejich Viva Las Vegas z roku 1992. Původní písničku napsal Elvis Presley v roce 1964 k filmu Líbánky v Las Vegas. Tahle ta písnička byla k filmu taky Líbánky v Las Vegas, ale z roku 1992, kde hrál Nicolas Cage. Možná jste někteří viděli tenhle ten film. Já jsem teďka ZZ Top viděl, že byli v Pardubicích, my jsme byli v pondělí a koukal jsem na nějaký video, co tam měli. Už taková show, už to nebylo žádný pyro, žádná nějaká projekce, měli to takový strojí. Já jako chápu, že už prostě mají nějaký pokročilý věk. Prostě bohužel stárnem a to nezastavíme. Ale i tak pořád ZZ Top kvalitní kapela a já vám pustím naší kvalitní kapelu, a to Luci Marie.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Tahické léto a Popolas Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Akopalas Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na akopalas.cz.
9: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
10: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
11: Ahoj, tady Vašek Noid Barta z Dimitry. Po 10 letech se znovu potkáváme s Arakainem na jednom pódiu a vyrážíme na společné turné Nestrácíme náboj. 11. července v Hlinsku. Čeká vás metalová show a přitom rodinná atmosféra v jeden večer. Tak buďte u toho, těšíme se na vás. Dimitry a Arakain.
12: Slušnej rok mediálně podporuje Rock Radio.
13: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: O víkendu 10. a 11. července vyražte na festiák Hrady.cz, tentokrát na Hrad Točník. V pátek 10. amfiteátr Valečov hostí v rámci valečovského léta kapely Valda Gang, Debil Heads a Vix. Další páteční akcí je Grand Life Rock Festival v Zemědělském muzeu v Čáslavi, kde zahrajou Škvor, Harley, Krucipisk, Alkohol a spousta dalších. V sobotu 11. se připravte na rockovej masakr na fotbalovém hřišti v Kaňku. Pivo poteče proudem, na akci vystoupí kapely Šamat, Duhaj a Walking Down. Navíc máte na místě možnost stanování. Ve stejný den si užijete na festivalu Barvy léta v Poděbradech koncert Tří sester. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek můžete zajít na AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu na Guns N' Roses Tribute Slovakia. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
3: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Poslanci dnes budou schvalovat vládní návrh na růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc na 400 tisíc korun od příštího roku. V úvodním kole je čeká debata o zvýšení plateb za státní pojištěnce do zdravotnictví a vrátit by se mohli i k závěrečnému kolu projednávání novely stavebního zákona. Evropský parlament přijal rozhodnutí, které rozšiřuje práva cestujících v letecké dopravě. Nová pravidla zajistí rychlejší a jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za zpožděné lety. Dalším bodem je zajištění místa vedle dětí pro jejich doprovod bez příplatku. Po dvou asijských turnajích Ligy národů v Číně a na Filipínách se české volejbalistky představí ode dneška v Bělehradu a čekají je poprvé výhradně evropští soupeři. Na úvod dnes nastoupí proti Němkám. Hraje se v 16:30.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes čekáme zpočátku oblačno zataženo, lokální přehánky nebo včasný déšť. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Štúrova v Teplicích je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový dopoledne.
2: Tak a máme pár minut po 10. hodině a máme první hodinu rockovýho dopoledne s Danem za sebou. A už se pomalu můžete chystat a začít mi psát, co budete chtít zahrát v elektrickém obědu. Ať to tam můžu začínat připravovat, ať rozjedem pořádný mejdán, tak mi tam pošlete nějaký super pecky. A já vám mezi tím pustím Manic Street Preachers, Green Day, anebo Komunál, poslední kulka.

0: Manic Street Preachers, řeknu samozřejmě klasika. A já doufám, že už jste si koupili u nás na e-shopu rockovihoradia.cz nový trička. Máme nový trička Rock je všude doma, se to jmenuje. Vzadu máte města, můžete si najít své město, kde vysíláme. Samozřejmě nemáme tam Kladno, kde skladna, nenajde se skladna, protože Danda, Honza Danda už tady hledal samozřejmě a nemohl se najít. Já jsem nenašel Opatovice, ale tak to město není, to je Opatovice nad Labem, to máme takový městys nebo něco takového. Takže kdo byste se chtěl najít a koupit si naše nový tričko, máme tam i lehátka, kraťasy nebo monterky, kdybyste chtěli do práce, tak se na to mrkněte a můžete se pořádně zazásobit na léto, dáte rockovihoradio.cz a dáte náš e-shop a koupíte si tam něco od nás. A já vám pustím další hudbu, třeba Rainbow, Stonecar, Panoptico a nebo Leopardy.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
3: Migové.
2: Harley.
3: Krucipisk.
2: Vypsaná fixa.
3: Jdeme na Hrady.
2: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
7: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
8: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
9: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
10: A já vám jako dlužím?
11: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
12: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
13: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

To byly Rainbow a jejich Streets of Dreams z roku 1983 a souhra náhod YouTube včera před 16 hodinama vydali taky název songu Street of Dreams. A já vám kousek pustím, protože YouTube máme rádi, tak uvidíme, co vykouzlili. Tak já tady naladím a jdem na to.

For the first time, this is the Street of Dreams.

0: No, tak to jsou YouTube, který vyskočili, trošku polevili kluci, bývalo to lepší, bohužel. No a já už vás musím nalákat na elektrický oběd, protože za 22 minut začínáme s rokovým obědem elektrickým, já furt říkám rokový oběd, ale to elektrický oběd, takže mi pište o skladby, ať si můžem zahrát něco na přání, ať můžem někomu poslat přání nebo někomu do práce, ať vám to utíká. A já vám zatím pustím nějakou hudbu, Trantenberky, Beatlebees a nebo Gány.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Výhry. Slevy. Zábava.
6: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
7: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
6: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
7: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
6: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
8: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

0: se dá.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: pravda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
2: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

www.radiofine.cz nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Experti na problematiku závislostí podporují většinu opatření z návrhu zákona k omezení dostupnosti kratomu. Souhlasí s posunem věku na 21 let nebo zvýšením DPH. Staví se ale proti zákazu e-shopu a bariérám pro podnikatele. Omezení legálního trhu by podle nich přelilo poptávku na nelegální trh. Europarlament dnes povede rozpravy na téma ochrany občanů Evropské unie před vlnami veder a lesními požáry. Poslanci se budou pravděpodobně ptát zástupce Evropské komise na konkrétní opatření, která EU přijala pro prevenci a přípravu na extrémní počasí. Po úspěchu Karolíny Muchové dnes zabojuje o postup do wimbledonského semifinále taky další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená devítka narazí na turnajovou 25. Belgičanku Mertensovou. Utkání začne ve 14 hodin.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes počátku čekáme oblačno i zataženo a lokální přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Rock Radio. Doprava.
2: Na D11 na trase Praha-Sever je porouchané vozidlo. Čekejte tam zdržení, je tam překážka na vozovce a bude tam půjde ze zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, elektrický oběd.
2: A máme pár minut po 11. hodině a začíná nám elektrický oběd. Mám už nějaký přání, co jste mi tady napsali, takže si pustíme skvělou hudbu a já jako první vystřeluju, takže si zahrajeme AC/DC a Thunderstruck.
0: Rock Radio.

0: A to byly AC/DC, doufám, že jsem potěšil fanoušky AC/DC. Já to miluju, tuhle písničku. A já už tady mám od Marcela zkaz, že chce zahrát BSP Země vzdálená pro všechny, co mají raní jako já, ať vám to v práci utíká. Výborná volba, já to nebudu zdržovat, jdem na to, ať hrajem co nejvíc.
1: Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku?

0: a to byly Disturbed a Prayer. Eliška trošku přitvrdila, protože nám píše zkaz tady do rády a píše, jedeme zrovna na letiště a odlítáme na dovolenou, chcem si to užít a chcem se pořádně naladit. No a už tady mám další, a to tady mám od Karla, který nám tady píše, zahraje něco od Milna Mencna, těším se na Master of Rock, uvidím ho poprvý. No já už jsem Milna viděl dvakrát, takže máš se na co těšit, je to skvělá show a já jsem tady vybral The Beautiful People.
1: Tady vidím velký špatný.

0: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem nový vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
3: Migové.
2: Harley.
3: Krucipisk.
2: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Trafíte se?
7: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
8: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
9: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
14: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

a nám dohráli Genesis, Land of Confusion, a to bylo od Ludi, který tady píše zkaz pro všechny, co máte rádi Phila Collinse anebo Genesis, tak si to užijte. My jsme si to užili a jdeme na další zkaz, a tady nám píše: zdravím Rock Radio, mohl bych poprosit nechat zahrát pro chlapy do práce do Vizovic a pro Mirdu Powerwolf Killers with the Cross, díky Drabas. Tak já doufám, borci, sám budou to líp makat, tady to máte.

A to byly Kiss a jejich Psychocirkus. Bylo to od Petry, ale Petra původně chtěla zahrát Kiss Crazy, Crazy Nights. Já se omlouvám, ale já jsem chtěl zahrát něco jiného, protože tohle jsme hráli včera a je to tady se zkazem. Bylo by to pro tebe do rádia a pak pro úžasňáka Radka, který je teď na cestě do práce. S přáním hezkýho dne. Děkuji moc, Petra. Radku, vidíš to, jak si tě váží, posílá tě pusy, ale já jsem tě poslal tu další fázi toho stavu Psychocirkus. To vás pak třeba taky čeká. A už máme další zkaz a tady bude...

Oj, Dané, poprosil bych tě o malého kluka. Jindro, já se nás poslouchají policajti, to je opruser s tím malým klukem. Ale od Proteuse, já tohle bohužel tady nemám, tak ti zahraju pro ten pocit a jen tak pro dobrou náladu a všem, co poslouchají, díky Jindra. Tak jdem na to, strejda Proteus, pro ten pocit.

0: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
6: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
7: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
8: Petře, jedeme živě.
7: A sakra.
9: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
10: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Slušnej rok z vinilů.

A to byl Kansas Dust in the Wind. A to bylo pro Romana, protože Roman mi tady napsal perfektní zkaz. Ahoj, nechci nic, jen mám narozeniny a jsem práci. Romane, tak tohle bylo pro tebe, taková pohodička, ať máš stejnou pohodičku dneska na ten narozeninový den v práci. A já už tady mám další přání, a to výborný, to se docela pěkně hodí. Zdravím rádio, můžete zahrát pořádnou pecku Tozeho pro všechny zaměstnance do malé firmy ve Važanech u Kroměříže. Anonymně děkuju. Tak anonymně, my děkujem a my ti zahrajeme Ozzyho Mama, I'm coming home, protože Ozzy měl před 3 dny, měl výročí rok toho koncertu rozlučkovýho a pak potom pár dní umřel, tak si zahrajeme tu jednu z největších pecek od něj.

0: A to byly Spin Doctors. Nám čas neúplatně jede strašně rychle, abych stihl ještě poslední písničku, tak pro Elišku Vypsaná fixa a Dezolát. Tak z toho, Eliško, užij a tady máš ty Pardubáky.
1: Co je to tady za hnusnou máničku?
2: Ty jsi pěkný dezolát, řekla Halí Belí, a byla to pohoda, třeba se to povede. Vytáhnem tvý muzy a hodíme je za tebe, kdo ty muzy zachytí, ten bude mít záruku opravdový kvality. A ty jsi pěkný dezolát, tohle řekla

0: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
3: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta z Dimitry. Po 10 letech se znovu potkáváme s Arakainem na jednom pódiu a vyrážíme na společné turné Nestrácíme náboj. 11. července v Hlinsku. Čeká vás metalová show a přitom rodinná atmosféra v jeden večer. Tak buďte u toho, těšíme se na vás. Dimitry a Arakain.
4: Slušnej rok mediálně podporuje Rock Radio.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobné částky. Vládní novelu dnes schválila sněmovna. Předlohu, kterou dolní komora upravila taky takzvanou superdávku, dostane k posouzení Senát. Příměří mezi Spojenými státy a Íránem je u konce, řekl to dnes podle médií Donald Trump na summitu NATO. Írán se označil za lháře, vyjednávat s nimi podle něj nemá smysl. Vyjednavači obou stran konfliktu spolu mohou hovořit, ale jen tím podle amerického prezidenta ztrácejí čas. Argentinští fotbalisté porazili v osmifinále mistrovství světa Egypt 3-2, přestože ještě 12 minut před koncem prohrávali o 2 góly. Posledními čtvrtfinalisty šampionátu se pak stali fotbalisté Švýcarska, kteří v závěrečném osmifinále udolali Kolumbii až po výhře na penalty. Rock Radio.
2: Počasí. Nečekáme oblačno až zataženo a lokální přehánky nebo občasný déšť, nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na silnici 20 v obci České Budějovice nehoda dvouosobních aut, je překážka na vozovce a je tam půjde ze zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej poraz.
2: A já vás zdravím, rockeři, pár minut po 12. hodině. Kdo jste tady nebyl, já jsem tady už od 9. místo Kamila dneska. A ještě celý dva dny tady budu až do pátku. No a my jsme se bavili nedávno, jaká je pro vás dojezdová dálka. Jo? Já třeba jezdím 110 kiláku a všichni, jak to zvládáš, jestli každý den do Prahy, říkám, pohodě, pustím si hudbu, přijedu a pak zase jedu domů a pustím si stejně hudbu na zpátek. A já pro vám pustím taky nějakou hudbu a mám pro vás Foo Fighters, Rammsteiny, anebo Taniu a Nostalgii.
0: Rock Radio.

0: A to byly Foo Fighters Best of You z roku 2005, totální pecka, ještě starý, dobrý Foo Fighters. To nový CDčko Your Favorite Toy se mi moc nelíbí a myslím si, že i ani kapele možná, protože náš šéf se byl podívat na koncertě 3. teďka července, byl ve Vídni a byl tam s manželkou a říkal, že čekali, jestli zahrajou něco z toho nového alba, nezahrali absolutně nic, hrali tyhle ty starý pecky osvědčený. Já to chápu, tam snad na tom CDčku, co jsme tady projížděli s Kamilem, je dobrý snad jenom window, tu tady máme nasazenou v rádiu, to je taková jediná ještě normální písnička, jinak zbytek je nic moc. Myslím si, že se blíží konec pomalu Foo Fighters, protože bez toho bubeníka oni tápají, že Hawkins nenahraditelný, bohužel. Ale zase Violet, dcera Davida Grohla, je hudebně nadaná, protože zdědila skvělý geny. Jak se říká, jablko nepadlo daleko od stromu, tak tady spadlo přímo pod strom, protože ona je skvělá bubenice i zpěvačka a vydala teďka skvělý cédo. A my si pustíme další hudbu a třeba Kabáty, Rumcajs miloval Manku. A my se třeba jednou dočkáme i novýho CDčka teďka od Kabátů, protože Pepa Vojtek si dal teďka voraz od muzikálů, tak snad po 4 letech vydají nový CDčko.
1: Tak co koupelna, hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záklop.
2: Jo, všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
1: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
11: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
13: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
14: Výhry, slevy, zábava.
15: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
16: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
15: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
16: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
15: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou

0: A to byly Halloweeni a na ty se taky můžete těšit. Budou ve Vizovicích na Master of Rock, myslím rovnou ve čtvrtek tam budou a bude tam Kamil, který to bude moderovat, takže můžete vyrazit se podívat na pořádnou hudbu. My tam jedeme až v neděli, s kamarádem vyrážíme na Medlina Mencna, už jdu na ní po třetí, tak uvidíme, jaká to bude show. No a nás čeká další hudba, třeba Motorhead, Divokej Bill nebo Brand May.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Trautenberg.
3: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
4: Migové.
3: Harley.
4: Kruci Pisk.
3: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Tak Renku, ty neřádej, jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
10: Asi 100 tisíc.
9: A ty s tím nic neděláš, jo?
10: No co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no to špak na právníka.
9: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
10: No to, tak to jsou nějaký šamani nebo co ne?
9: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
4: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
3: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

0: www.rokovi.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Senát se bude opět zabývat ústavním zakotvením práva platit v hotovosti. Navrhli to 20 senátorů v čele se zástupci klubu ANO. Postupující digitalizace ekonomiky sice podle nich rozšiřuje možnosti účastníků trhu, současně ale vytváří prostor pro postupné vytlačování hotovosti z běžného peněžního styku. Maximální ceny pohonných hmot dnes opět stouply. Benzín zdražil na 1,40 korun a 1,30 haléřů za litr. Litr nafty pak mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 7,30 korun a 29 haléřů. Vláda před týdnem regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Po úspěchu Karolíny Muchové dnes zabojuje o postup do wimbledonského semifinále taky další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená devítka narazí na turnajovou 25. Belgičanku Mertensovou. Utkání začne už za hodinu.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes čekáme oblačno a zataženo a lokální přehánky nebo občasný déšť, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
2: Rock Radio. Doprava.
3: V ulici Zákrejsová v obci Polička okres Svitavy je neprůjezdný, protože tam spadl strom a na místo jedou hasiči, aby to odstranili. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej poraz.
3: Máme pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rockovej poraz za sebou. A já dneska ženským dám takovou malou nápovědu. Dneska se nehraje fotbal, takže máte výhodu a můžete plnit manželské povinnosti. Takže chlapi se nemají na co vymlouvat, že řeknou, hele, já jdu na fotbal, dneska se nehraje, dneska je volno, chlapi, máte smůlu a já pustím nějakou hudbu Nightwish, anebo třeba Škvory, Mý slzy neuvidíš.
2: Rock Radio.

0: to byly Nightwish a jejich Storytime z roku 2011. A já doufám, že už máte nový tričko, jmenuje se to Slušný rok je všude doma, vzadu na zadní straně jsou města, kde vysíláme, můžete tam najít své místo. Kdybyste nevěděli, jak to triko vypadá, tak mrkněte na naše socky, jak na Facebook, tak na Instagram, máme tam video k tomu, kde všichni moderátoři ukazují své město. Takže mrkněte na rokovýradio.cz, na e-shop a můžete tam tohleto tričko si vybrat, nebo kdybyste chtěli monterky do práce, kraťasy, a nebo kdybyste chtěli pořádně naštvat sousedy, aby věděli, co se poslouchá, jaká hudba pořádná, tak máme i lehátka, ve kterých můžete ležet a koukat na ně, jak sekají trávu. A já vám pustím další hudbu a čekají nás třeba Architects, Iron Maiden, anebo Horký žeslíže, Silný refrém.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Natírám, natírám a najednou grilluju, grilluju. Proficolor spojil síly s jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. Proficolor. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
5: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné období.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: A to jsou Architects a jejich Landmines. Tak jsem trošku přitvrdil, pecka z minulého roku. Ale my se jdeme podívat na mistrovství světa ve fotbale, protože jako každý den pokračuje.
1: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
0: A včera bylo veselo, byly skvělý dva zápasy, teda spíš ten první, kdy hrál Argentina s Egyptem a večer pokračovalo Švýcarsko-Kolumbie. Já rozeberu tu Argentinu, to byl mnohem zajímavější zápas Švýcarsko s Kolumbií. Po penaltách Švýcaři postoupili 4-3. No a Argentina-Egypt, nikdo to nečekal, ale Egypt vedl 2-0 do 79. minuty. Už to vypadalo, že Argentinci to zabalej a Leo Messi se rozloučí stejně jak

0: Cristiano Ronaldo. On totiž v 21. minutě ještě nedal penaltu. To se mu stalo už po druhý na tomhle mistrovství. Většinou se mu to moc nestává. Je většinou přesnej. No a pak to přišlo. Leo Messi zabral. Kličkovaná Romero. Gól. 83. minuta. Montinel přehrává Messimu. Gól. 2-2. No a tak už se předpokládalo, že se bude prodlužovat, že bude prodloužení. Jenže Argentinci to nenechali jen tak. A Lisandro Martinez nacentruje Enzo Fernandez, gól, krásný gól. Tenhle ten záložník z Chelsea výborně zakončil a konec Egypťanů skončil. Jako všichni řešili na internetu, že Egypt vlastně měl vyhrát, že nadržují Argentině. Já bych to viděl jinak, samozřejmě trošku asi tam bylo nějaký, ale minimálně ten Messi je neskutečný v 39 letech prostě takhle válet a jak prokličkoval tam mezi těma hráčema, klobouk dolů. A hlavně teda klobouk dolů před Egyptem, byl to skvělý výkon, ale bohužel s třema hráčema dobrýma tým celý neuděláš.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: A já vám ještě pustím Tři sestry, Kiss and Dynamite, anebo Marilyn Manson.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Trautenberg.
3: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
4: Migové.
3: Harley.
4: Krucipisk.
3: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
8: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, vousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRI.BARDS.CZ.
10: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
11: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: O víkendu 10. a 11. července vyražte na festiák Hrady.cz, tentokrát na Hrad Točník. V pátek 10. amfiteátr Valečov hostí v rámci valečovského léta kapely Valda Gang, Debil Heads a Vix. Další páteční akcí je Grand Life Rock Festival v Zemědělském muzeu v Čáslavi, kde zahrajou Škvor, Harley, Krucipisk, Alkohol a spousta dalších. V sobotu 11. se připravte na rockovej masakr na fotbalovém hřišti v Kaňku. Pivo poteče proudem, na akci vystoupí kapely Šamat, Duhaj a Walking Down. Navíc máte na místě možnost stanování. Ve stejný den si užijete na festivalu Barvy léta v Poděbradech koncert Tří sester. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek můžete zajít na AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu na Guns N' Roses Tribute Slovakia. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: se dá.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
0: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
3: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.

0: strašnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Podpora na bydlení v superdávce se bude od října stanovovat zřejmě podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, ne podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do 7 let. Změny dnes schválila sněmovna. Národní ústav duševního zdraví spustí na sociálních sítích novou kampaň. Tentokrát bude zaměřená na duševní zdraví v těhotenství a po porodu. Duševní obtíže v období těhotenství a po porodu zažije podle odborníků až pětina žen, z nich ale až tři čtvrtiny nevyhledají pomoc. Po dvou asijských turnajích Ligy národů v Číně a na Filipínách se české volejbalistky představí ode dneška v Bělehradu a čekají je poprvé výhradně evropští soupeři. Na úvod dnes nastoupí proti Němkám. Hraje se v 16:30.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes čekáme oblačno i zataženo a lokální přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D46 na trase Olomouc-Vyškov je nehoda motorky, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, tak čekejte překážku na ovoz. Čekejte překážku na vozovce a průjezd se zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať se vám pořádku dostanete.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
2: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinku rokovýho obrazu s Danem před sebou. A já jsem tady našel výborný článek. Muž neměl peníze na operaci, lékaři se odděčil kohoutem a slepicí. Takže až půjdete třeba k zubařovi a on vám udělá třeba nový můstek, nebo vám udělá nový zub, nebo vám udělá fazety, normálně mu doneste dva brojlery, on bude spokojený, vy taky, a budete mít nový úsměv americký. A já vám pustím Whitesnake, Miloš Dodo Doležal, Ospring, anebo Amarante.
0: Rock Radio.

0: A to byly Whitesnake a jejich Is This Love. My se sice o lásce bavit nebudem, ale o věcech bez lásky, protože jsem viděl podcast, kde taková ženská si pozvala romskou prostitutku starší a ptá se jí na ceník a říká jí, kolik jako to stojí u ní. A ona říká, no ruční práce stojí 300 a hamambal stojí 500. Kdybyste nevěděli, co je hamambal, jsme to taky nevěděli, tak je to ústní práce. Takže kdybyste chtěli, je to takhle za pár korun. A to mě připomnělo právě scénku z Básníků, kdy mamka dává Štěpánovi 500, a já vám to pustím. To se krásně.
1: Tady máš 500, musí ti vydržet na měsíc.
2: Na měsíc? Ale maminko, 500 má dneska úplně jinou hodnotu.
1: 500 je pořád 500. Víš co, já se na ní natřu.
2: No, ne, že by měla menší hodnotu, ale... Ty věci jsou jaksi pořád dražší. Dík.
0: No a to Štěpán, kdyby byl lakomej, tak z té 500 si mohl za 300 nechat udělat ruční práci, anebo mohl mi hamambal a mohl mi vystaráno na celý měsíc. A pak, že je draho. A já vám pustím další hudbu Daniela Landu, Europe, anebo Judas Priest.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Trafíte se?
6: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
7: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte vždycky.
8: My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia na www.rockoviradio.cz.
7: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
8: Slušnej rockovej e-shop na rockoviradio.cz.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90 a Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90 až do 14. července. Kaufland.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: O supermotu se občas nadsázkou říká, že to jsou borci, kterým nešla ani silnice, ani motokros a tak to zmotali dohromady a vymysleli tuhle disciplínu. Ono se to ale dá i obrátit. Ti borci jsou tak dobří na silnici i v motokrosu, že jim líto si vybírat a tak mají supermoto. No a jak je to doopravdy? Nejlépe to posoudíte na závodech. A když závody, tak té nejvyšší kvality. Co tak rovnou mistrovství světa? To se jede už tuto neděli na okruhu ve Vysokém Mýtě a těšit se můžete na den doslova narvaný motorkami, adrenalinem a dobrou zábavou. V Mejtě vše vypukne už sobotními tréninkovými jízdami. Neděle pak bude zasvěcená samotným ostrým soutěžním jízdám a to hned od rána. Sejdou se tam ti nejlepší ve třídách Supermoto 1 GP, Supermoto 2, ti jedou o titul mistra Evropy, o ten samý titul si to rozdají i junioři a čeká nás taky závod českého mistráku. Pokud jste rodičové a máte příkaz s sebou vzít ratolesti, jinak že nebudete z domova puštěni, nebojte se nic. I pro ty nejmenší je nachystaný program třeba jízdy v buginách, karting nebo freestyle a tak se lehce může stát, že z domova bude odcházet jeden vášnivý motorkář, ale zpět se vrátí hned 2 až 3. Mimochodem, čeští reprezentanti loni v supermotu národů v Mýtě získali bronz a stříbro. Je tedy jasné, že budou mít medailové plány i letos. Mistrovství světa supermoto ve Vysokém Mýtě již tuto sobotu a neděli.
0: Rock Radio. Motokeci.

poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: To byly Hammerfall, já už tady vidím kluky ve studiu, já vás zdravím, kluci, čau.
1: Nazdar.
0: Moje záchrana tady, já už nemůžu ani mluvit po těch 6 hodinách. Tady.
2: A teď je to furt dobře.
1: Ale furt je to v pohodě, ne.
2: Je super.
1: Akorát každý oko ti jde trošku jinam. Teda.
2: Jo, a to do rádia nevadí.
0: To já totiž tady ve okně vidím ženskou ve spodním prádle, tak tam koukám, víš?
1: Jo, takhle, no, tak chápu. Teďka ale... tamhle zrovna není, takže nevím, jestli nekecáš.
2: A nevadí ti, že jí je 67?
0: To nevadí. Já jsem si myslel, že tak opálená, proto jak se skláviš.
1: OK. Dobře.
2: Jen se v tom hezky vykoupí, já ti na to nic
0: neřeknu. Jo. Ne, já jsem s tím pohodě, ten forej skončil vlastně.
2: To
0: nemělo pokračování.
2: Dobře, ano, dobře. To už nemá pokračování.
1: Dobře, dobře, to díky bohu, že to nemá pokračování.
0: No to nebudeme rozebírat dál tady. Tím jsme nechtěli urazit žádný starší ženský. Máme rádi starší ženský, samozřejmě. Já se budu s váma pomalu loučit, máme poslední 20 minut rokovýho horazu a já vám pustím Katapulty nebo Ozzy Osbourna. Já jsem Dan Kotek a to byl rokový horaz. Mějte se hezky a čau.
3: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Ptáš se mraku,
4: kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
7: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od Jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně. Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
8: Petře, jedeme živě.
7: A sakra.
9: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
10: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Trautenberg.
0: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
1: Migové.
0: Harley.
1: Krucipisk.
0: Vypsaná fixa.
1: Jdeme na Hrady.
0: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
4: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Rádio. Zprávy.
10: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, vzrostou i zítra. Benzín může stát až 1,40 korun a 43 haléřů za litr. Naftu budou moci pumpy prodávat nejvýše za 37 korun a 45 haléřů. V regulaci cen bude kabinet pokračovat zatím do 19. července. V ohradách pro koně na Strakonicku záchranáři odchytili mládě orla mořského. Mladá samice se pravděpodobně ztratila po vylíhnutí z hnízda a byla silně vyhublá. Napsali novinky.cz. Orel putoval do záchranné stanice, už pomalu začíná jíst maso a vede se mu dobře. Klimenská ulice v Praze se zazelenala. Zatím tu sice není možné vysadit stromy, místo proto zkrášlili velkoobjemové květináče. Kolik jich tam je a co v nich roste, ví mluvčí první městské části Karolína Šnejderová.
11: Do 14 velkoobjemových květináčů byly vysazeny především rychle rostoucí bobkoviště, které mohou v budoucnu dorůst výšky až 2,5 metru a vytvořit výrazný zelený prvek v ulici. Samotné květináče jsou vyrobeny z odolného kompozitního materiálu Fiberstone, který dobře odolává mrazu i UV záření.
10: Projekt podporuje místní, protože vznikl na základě jejich podnětů. Německá policie provádí rozsáhlý zásah na gymnáziu v Schongau v Bavorsku. Okolnosti nejsou jasné, ale podle policistů se škola zřejmě stala terčem útoku. Na místě je hlášeno několik zraněných, podle německých médií 4 lidé utrpěli těžká zranění. Podezřelého zadrželi. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
12: Rock Radio, počasí.
13: Žádné kapky deště po celý dnešek ani po celou noc a dokonce ani až do konce týdne nebudou nikde v České republice. Momentálně máme polojasno až jasno po celé republice, akorát na Šumavě možná nějaká ta kapička může spadnout, ale spíš tam bude pouze jenom zataženo. Jinak teploty momentálně venku kolem 23 stupňů a večer nám to padne asi na 15. Zítra nás bude čekat příjemnej 24 a až do konce týdne to bude furt výš a výš.
14: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
12: Rock Radio. Doprava.
15: Na D1 pozor na srážku dvou osobáků, která se stala na 170. kilometru ve směru na Prahu. Ve Vysokém Mýtě, tak tam se stala nehoda osobáku s cyklistou, je to na ulici Generála Svatoně, hned za křižovatkou s Husovou. Na silnici 16, která vede mezi dálnicí D8 a Mělníkem, tak tam si dejte pozor u obce Bíkev, respektive u odbočky na Bíkev, protože tam stojí odstavený nákladák. A na D4, tak tam najelo auto do svodidel, takže si dejte pozor na 47. kilometru ve směru na Strakonice.
16: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
13: 15 hodin a skoro 4 minuty k tomu a konečně rokový odpoledne ve plný palbě Kuba i Petr za mikrofonem. Nazdar!
15: Nazdar, ježišmarja, já jsem se tolik těšil, je to super, zase se tady slyšet
13: zase
15: společně.
13: Se tady, hele, tady ten týden máme zase našlapaný rokový odpoledne, ne možná tak, jako ho máme většinou, ale i tak by si lidi měli nabít prostě ty telefony.
15: 100% nabíjte, protože vás rozhodně čeká nějaký rozdávání, každopádně taky vás čeká spousta rokový hudby, bude Brian Adams dohromady s Tino Turner, bude Arakain a pak je Satanas, bude taky Slash, no ale jestli už teď jste třeba na cestě na prázdniny, tak si pojďte užít Green Day.

0: Je to jenom láska, no Ježišmarja, teď na tom vlastně nic není. Nebo je, tak o tom ví právě Bryan Adams a Tina Turner. Tahle tapecka dohrála na Rock Radio v 15 hodin a 18 minut, ale dost keců, jde se rozdávat.
1: Jde se rozdávat, hele, máme tady zase další dva lístky, tentokrát na Legends Rock Fest, který se bude dít v Hořicích pod Krkonoší od 16. do 18. července. Je to příští týden od čtvrtka do soboty, jestli se nepletu.
0: Myslím si, že je to tak, tak k vidění tam bude třeba Alice, kapela s Danem Bártou v popředí. To přece jenom není zas tak často k vidění. Budou, ale ono, taky budou ještě mnohem tvrdší záležitosti, bude třeba Valda Gang, Panoptiko nebo Škvor. To si myslím, že rozhodně stojí za to a bude tam taky taková ta arakainovská odnož Niakara.
1: Ano, přesně
0: to,
1: tak.
0: To si myslím, že rozhodně je o co stát, takže co mají vlastně lidi dělat, jestli tam chtějí?
1: No hele, stačí, no, abyste si akorát otevřeli Facebook, tam našli stránky Rock Radia a do zpráv nám napsali, proč tady ty lístky máme dát právě vám. No a taky nám k tomu samozřejmě nezapomeňte napsat telefonní číslo, ať vám odsud ze studia můžeme zavolat a v éteru taky chvilku pokecat.
0: My totiž jsme zjistili, že jak jsme tady dva, tak už jsme si všechno řekli a potřebujeme prostě právě třetího, no, aby jsme si to tady trošku oživili, takže otvíráme náš moderátorský vztah, takže jestli máte zájem, tak se nám ozvěte, pojedeme všichni spolu na festiák, aspoň na jednu noc, protože za chvilku se ozve právě Valda Gang s touhletou svojí peckou, ale budou taky Paparouš nebo Evanescence Going Under.
2: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
13: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
14: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, brds.cz.
15: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
16: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
15: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Název, Kubo, jako scars, neboli jizvy.
1: Ano.
0: Tak víš, že já jsem teďka po víkendu jako taky poměrně zjizvenej bojem.
1: Já jsem si hned říkal, jak jsi vkročil do studia, že je na tobě něco trošku jinýho.
0: Já jsem totiž upadl na kolečkových bruslích po víkendu a mám prostě jako teďka jizvu na lokti z toho, jako bacha.
1: To je pořádný bebí.
0: Bacha na mě.
1: Ty máš pořádný bebí.
0: Já mám rokový bebí.
1: Hele, ale já ti to pofoukám samozřejmě, aby to bylo dobrý.
0: tak dobrý.
1: Dáme na to nějakou samolepku pěknou, nějakou náplast, no, třeba s Batmanem, ať se ti to rychleji hojí.
0: To by se mohli, hele, a posluchači nám klidně můžou napsat, jaký takovýhle bebí si teďka udělali oni, ale rokový bebí.
1: Rokový bebí, no prosím vás, řekněte nám, zranili jste se někdy při výkonu nějaký rokový činnosti? Já nevím, že jste tolik prostě házeli hlavu v kotli, že jste si vyhodili krční páteř nebo něco takového.
0: Nebo jste tak ukazovali paroháči, až jste si ho zlomili prsty třeba.
1: To je klidně možný, nebo vás někdo gládama vám rozkopal holení kost, já nevím, cokoliv se mohlo stát, dejte nám vědět o vašem rokovým bebí.
0: A my si zatím dáme další rockovou muziku. Čekají nás Rasmus, taky Sabatonia nebo jiné kafe, pojďme na to.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: To je puch.
4: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
5: Ventilatory.cz.
6: Tlačíš?
7: Tlačím, ale moc to nejde.
6: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
7: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
6: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na Alza.cz.
10: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
11: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Natírám a najednou grilluju. Proficolor spojil síly s Jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140, vyhráváte na všech prodejnách.
13: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky dykobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!

0: Rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio. Rok Radio. Co se děje?
1: O víkendu 10. a 11. července vyražte na festiák Hrady.cz, tentokrát na Hrad Točník. V pátek 10. amfiteátr Valečov hostí v rámci valečovského léta kapely Valda Gang, Debil Heads a Vix.

0: Další páteční akcí je Grand Life Rock Festival v Zemědělském muzeu v Čáslavi, kde zahrajou Škvor, Harley, Krucipisk, Alkehol a spousta dalších. V sobotu 11. se připravte na rockový masakr na fotbalovém hřišti v Kaňku. Pivo poteče proudem, na akci vystoupí kapely Šamat, Duhaj a Walking Down. Navíc máte na místě možnost stanování. Ve stejný den si užijete na festivalu Barvy léta v Poděbradech koncert Tří sester. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek můžete zajít na AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu na Guns N' Roses Tribute Slovakia. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
3: Migové.
2: Harley.
3: Krucipisk.
2: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
6: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta z Dimitry. Po 10 letech se znovu potkáváme s Arakainem na jednom pódiu a vyrážíme na společné turné Nestrácíme náboj. 11. července v Hlinsku. Čeká vás metalová show a přitom rodinná atmosféra v jeden večer. Tak buďte u toho, těšíme se na vás. Dimitry a Arakain.
8: Slušnej rok mediálně podporuje Rock Radio. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
9: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Česká policie dostane víc peněz. Ministr vnitra Metnar navýšil její rozpočet o téměř 544 milionů korun. Peníze uvolněné z rozpočtové rezervy rezortu mají sloužit k investicím i k posílení platů policistů, kteří slouží pohotovosti nebo na přesčasy. Ústavní soud zrušil starší verdikt o vazbě Jiříkovského z bitcoinové kauzy. To ale nic nemění a Jiříkovský dál zůstává za mřížemi. Ve vazbě je od loňského srpna. Obviněný je mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti. Hrozí mu až 30 let vězení. Umění ve veřejném prostoru získává v českých městech stále větší oblibu. Jedním z příkladů je Jablonec nad Nisou, kde přibývají velkoplošné malby na zdech domů. Jak se jim říká a kde se nachází, ví náměstkyně primátora Jana Hamplová.
10: Dva murály a skleněná mozaika Krystaly v ulici U muzea byly financovány v rámci participativního rozpočtu Vyšperku Jablonec. Tam byla alokovaná celková částka 900 tisíc, která se ani nevyčerpala.
9: Podle ní jsou ohlasy veřejnosti skvělé. Spojenci z NATO pro letošní rok přislíbili Ukrajině vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě v přepočtu víc než 1 bilion korun. Stejnou částku chtějí zachovat i pro příští rok. Summit zároveň potvrdil závazek ke kolektivní obraně aliance. Tolik zprávy, hezký den.
8: Rock Radio. Počasí.
11: Dneska by se velmi výjimečně mohly objevit nějaký přehaňky na jihozápadní polovině území, ale to se spíš asi týkalo ranních hodin. Teďka přes den už by se to mohlo trošku vyčistit a už by mohlo být spíš tak polojasno, tak jako je po celém zbytku území. Máme průměrně něco kolem 23 stupňů, přes noc to klesne asi na 15 a zítra jako přes kopírák, ale opačně, právě na té severovýchodní polovině bude trošku víc oblačnosti než všude jinde, ale ani s přehaňkama by se úplně počítat nemělo, nejspíš pršet nebude a teploty o stupeň vyšší než dneska, to znamená průměrných 24.
8: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
12: Pojďme se ještě podívat, jak jsou na tom silnice. V Praze na Vilzonce se srazil osobák s motorkou, je to přímo před hlavním nádražím směrem právě k nádraží. Dejte si na to pozor. V ulici Horní v Ostravě, tak tam se srazili dva osobáky, díky bohu ale bez zranění. V Rožnově pod Radhoštěm právě v ulici Radhoštská, tak jsou sobě taky dvě auta. Zatím to ještě na kolonu nevypadá, ale to už se za těch pár minut mohlo změnit. Kde ale kolonu najdete určitě, tak je ve Varech v ulici Západní. Je tam momentálně kivadlový provoz s jedním jízdním pruhem, právě kvůli dvou autům, který tam jsou v sobě. Pozor na to.
8: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
11: Rokový odpoledne pokračuje i necelý dvě minuty po 16. hodině. Kuba Vaňas i Petr Janda jsou na svých místech a my jsme vám psali, ať nám píšete, protože, nebo takhle, říkali jsme, ať nám píšete, a to hned ze dvou důvodů. Ten první byl, že nás zajímá vaše rokové baby.
12: Rokový baby, nějaký baby, který jste si udělali na koncertě, třeba při tom, že jste hodně házeli hlavou v kotli, anebo třeba měli paroháče tak vysoko, že jste si toho zlomili prsty. Třeba.
11: Jedna taková zpráva už nám tady přišla, že si manžel před dvěma lety oddělal achilovku, protože skákal na takových těch pružinových botách na festáku. Takže, to, jak, takže normálně takovýhle věci se dějou. Jestli máte nějakou takovou příhodu, tak pojďte si z ní aspoň udělat srandu, protože teď už to zpátky nevemem. Hlavně doufáme, že jste všichni zdraví. Ale ten druhý důvod, proč nám máte psát na Facebooku, tak to jsou lístky.
12: Lístky na Legends Rockfest, který se děje od 16. do 18. července v Hořicích pod Krkonoší. Budou tam kapely jako Arakaň, Škvor, Panoptiko, Komunál a tak dále. A můžete u toho být právě i vy. Stačí nám akorát napsat. A napsat nám důvod, proč bychom ty lístky měli dát vám, a taky k tomu telefonní číslo a my asi tak za hodinku vybereme jednoho z vás, který od nás dostane. Teď už si ale dáme další muziku.
11: Kombinace Micka Jaggera a Lennyho Kravice se blíží už za chvilku, pak taky Panoptiko a Hej svatý, její Ghost a Pecka Red se blíží už za chvilku, ale dámy a pánové, tohle to znáte moc dobře, Pecka z roku 84 a kapela Scorpions.

0: Bůh mi dal úplně všechno, co jsem chtěl. Takhle tím se můžou pochlubit Lenny Kravitz a Mick Jagger a my rozhodně na Rock Radio souhlasíme. Máme 16 hodin a 19 minut a máme tady nějaký zprávy z vesmíru, to vypadá.
1: Hele, vypadá to, že jo, Dave Mustaine z Megadeth totiž oznámil, že v červenci oznámí Megadeth něco jako velkýho, ale jakože až mimo svět velkýho, doslova řekl. A ono není žádným tajemstvím, že on už minulý rok říkal, že má jako sen, že by chtěl udělat koncert ve vesmíru. Prostě jo. Ale ty brďo, já nevím, jak by to sakra udělali.
0: No oni jako oznámili, že jedou poslední turné, že jo, a chtěl to právě zakončit nějak speciálně, což by tohleto rozhodně bylo. A rozhodně nevím, jak by to udělali. Chápu třeba ještě hrát na kytaru v nulový gravitaci, chápu na basu, ale třeba u bubeníka to musí být hrozně těžký, jako no ty pedály s rukama, nohama.
1: No.
0: No jako budou muset vyletět někam raketou takhle. Zatím nic nepotvrdil, že by opravdu to tak bylo. Zatím jenom spekulujem, ale to by bylo strašně dobrý, ne?
1: Já si myslím, jestli by neudělali prostě koncert, tak jak si dělají takový ty parabolický lety.
0: No a to on říkal, že ne právě, že no tohle nebude ono, že právě jinak? Něco jako většího, že žádný jako parabolický letadlo, že to právě jak to dělal tohle to oznámení, takže prej žádný takový, že prostě když už tak na měsíce, ale to teda nevím.
1: Ty brďo, no. Taky nevím, no hele, uvidíme, co nás bude čekat, anebo třeba udělají nějakou obrovskou desku, kterou vystřelej do vesmíru třeba.
0: To je klidně možný, jako no. Dvořáková Novosvětská, že ta už tak. Vlastně ve vesmíru letí, takže přesně kdokoliv tak. Bude potom, tak už bude jenom druhý, třetí a tak.
1: Přesně tak. Každopádně, na co ale vy nemusíte čekat, až přiletí z vesmíru, taky další muzika. Čekají nás Airborne, taky Bon Jovi nebo Vysací zámek. Pojďme na to. Profi vodá, s tou se
2: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
6: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
7: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
8: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
9: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
10: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: už vidět Perskej záliv.
1: Nechci, nechci,

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative.

0: vždycky musím počkat na tu poslední. Airborne a jejich pecka Too Much, Too Young, Too Fast právě teďka dojela na Rock Rádiu v 16 hodin 37 minut. No a my už tady máme výherce dnešních dvou lístků, takže se s ním teďka spojíme a za chvíli už tady všichni na Rock Rádiu uslyšíme.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
5: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
7: Výhry. Slevy. Zábava.
8: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
9: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
8: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
9: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
8: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.
1: Jsme tady zase zpátky, dneska rozdáváme lístky na Legends Rock Festival a dnešní úspěšnou posluchačkou je Míša, kterou teďka zdravím ve vysílání. Ahoj Míšo.
2: Čau, čau.
1: Tak prosím tebe, ty jsi říkala, že na tenhle ten hovor si manžela poslala za dveře, je to tak?
2: Ne, poslouchá venku.
1: Jo, takhle, takže poslouchá. No tak, že tím pádem už mu stihla říct tu dobrou novinu.
2: No, on mě to přiběhnul říct, já jsem neměl u sebe telefon.
1: Hezky, no tak paráda, tak no, máte radost.
3: Ale to by bylo vtipný, kdyby Michaela vzala teďka někoho jiného, co?
1: Jo, jasně. To by se dalo, ale že má koho vzít, já jsem viděl tu fotku, co jsi nám posílala, a tam je 5 dětí, to jsou všechno vaše děti?
2: 2 moje a 3 neteře.
1: Hezky, no hezky. A celá tato parta teda vyrážíte, jo, do Hořic?
2: Jo, už jsem byl na Volka Festu a teď se dáme repete a ještě Dimitri Sabát a nějaký traktory v Hořicích.
1: No tak to je samozřejmě jako skvělá výprava, je paráda, že vychováváte tu mládež hezky, tak jak to má být, tak moc gratulujeme, jsme rádi, že jsme mohli trošku takhle přispět k výchově mládeže a zdravíme i manžela, který teda poslouchá venku.
2: Skvělý, moc děkujem.
1: Jo, užijte si festák, hele, měj se krásně, ahoj.
2: Díky, čau, čau.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
3: Po Legends of Rock Fest je docela dost velký zájem, ale nebojte se, ještě zítra a dokonce i pozítří se tady ty lístky budou rozdávat, tak to zkuste, když tak zase zítra. Teďka už se ale dáme další muziku. Mike and the Mechanics, Kabáti, Chris Cornell, anebo Linkin Park. Jo.

0: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
2: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
4: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
5: Přejedeme živě.
4: A sakra.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Opozice kritizuje nejednotné vystupování zástupců Česka na summitu NATO v Ankaře. Podle předsedy ODS Kupky se v minulosti vlády a prezident na vystupování vždycky nějak domluvili. Teď to ale kvůli trpasličím válkám nejde.
2: Česká republika má vystupovat jednotně tak, jako se to dařilo všem předchozím vládám. Vždycky se s prezidentem, i když s ním ve všem nesouhlasili, tak se s ním dohodli. Tady to bohužel kvůli trpasličím bojům motoristů, ale bohužel i Andreje Babiše zjevně není možné a škodí to České republice.
1: Za Česko byl na summitu premiér Andrej Babiš i prezident Petr Pavel. Linka A pražského metra opět stojí. Kvůli pádu člověka do kolejiště ve stanici Muzeum nejezdí soupravy mezi Davidskou a náměstím Míru. Cestující musí využít náhradní dopravu. Dneska už jde o druhý případ. Ráno na stejné lince metro usmrtilo zhruba 20-letého muže. Už víc než dva týdny jsou lidé Zertyně v Podkrkonoší bez vody. Na vině je blesková povodeň, která se obcí prohnala a kontaminovala obecní vrty. Kohoutková voda se dá pít jen po důkladném převaření. Rodiny proto berou vodu z přistavených cisteren. Vodu v podzemí pročišťuje její přirozené proudění. Tenistka Linda Nosková poprvé postoupila do grandslamového semifinále a hned na legendárním Wimbledonu. Na londýnské trávě porazila turnajová devítka Belgičanku Mertensovou 6-3 a 7-5. Mezi čtyřmi nejlepšími tak jsou dvě Češky, kromě Noskové i Karolína Muchová. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska už nám opravdu ani jedna kapka nepadne, snad vůbec nikde, možná akorát v okolí Šumavy by něco ojediněle mohlo padnout, ale spíš si myslím, že ne. Máme polojasno až jasno po celé České republice, 23 stupňů momentálně v průměru venku a večer nám to padne asi na 15. Zítra nás ale opravdu nečeká vůbec nic a teploty kolem 24 stupňů, jinak opět polojasno až jasno, akorát na západě Moravy by nějaké to oblačno přijít mohlo, ale kapka nepadne ani jedna.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz. Rock Radio. Doprava.
4: S Peťou jsme se podívali do budoucnosti, teď ale do minulosti. Před malou chvílí bourali v pražských Vršovicích autobus s osobním autem. Na místě taky zasahují záchranné složky. Stalo se to na křižovatce ulic 28. pluku ve Vršovicích, křižovatka s Bělocerkevskou, tak tam projíždějte opatrně. Na D1 se srazila dodávka s nákladákem, je to na 196. kilometru ve směru na Prahu, takže u sjezdu na Brno. Pozor na to. V Brně přímo ve městě v Kounicově ulici, tak tam se srazily dvě osobní auta před prodejnou byla, takže i tam projíždějte opatrně. A na D52, pozor, zase ve směru na Brno, tak tam na 11. kilometru se válí taška na vozovce, ale jestli je pálená nebo kožená, to už musíte zjistit sami.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokový odpoledne.
3: Budoucnost za náma, minulost před náma, ale přítomnost, tak ta se děje právě teďka v rokový odpoledne ve své třetí hodince. Řekl jsem to správně, ne?
4: Řekl to v podstatě výborně, sám bych to řekl.
3: Ale víš totiž, jak já jsem to řekl filozoficky a ty se teďka můžeš zamyslet nad tím, co jsem tím vlastně myslel.
4: A to je super do rádia takový, víš, tak já se zamyslím, ale jako takže... Počkej, teď se jako drbu ve vousech. Mm-hmm. Jo, a takhle jako přemýšlím. No, tak děkuju, super. No, takže takovýhle obsah máme pro vás připravený ve třetí hodině. Rozhodně se vám vyplatí dál poslouchat to, co dál posloucháte.
3: Čeká nás ale další muzika, pojďme se rovnou vrhnout. ZZ Top, který tady měli před pár dny koncert a jejich Shardrestmen přijdou za chvíli. Rammsteini a jejich Links 2 Dry Fear. Ale teďka už si dáme rybičky, pojďme na to.
5: Až jednou zaklepou

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou

0: co jsi to udělal? What have you done? Tak se jmenuje ta pecka, co právě teďka doznívá od kapely Within Temptation. Posloucháte Rock Radio a před chvilkou jsme hráli ZZ Top a jejich Sharp Dressed Man. Pořádně voháklej týpek. A to vlastně můžete být i všichni, co nás teď posloucháte.
1: Stačí, abyste si otevřeli naše stránky rockovýradio.cz a tam si zajeli do sekce e-shopu a máme tam docela dost nový fresh kousky. Jsou tam trička, montérky, kraťasy. Mohem ty kraťasy já sám mám a musím uznat, že takhle pohodlný kraťasy, pracovní. Jsem se nikdy v životě nevlastnil.
0: Jako to jsou jako pracovní, nemiluji. Jako že v nich můžeš dělat na zahradě.
1: Jo, přesně tak, máš tam asi 16 různých kapes, různý všechny držáky, co potřebuješ, prostě naprosto geniální kraťasy, který fakt doporučuji.
0: To je dobrý, že když pak se trošku udělá chladněji, tak vlastně můžeme mít i delší variantu, normálně klasický montérky, ty jsou vlastně taky s logem Rock Radio, taky jsou k dostání na našem e-shopu. Hele, já koukám, je tam i půl litr vlastně Rock Radiovej, jsou tam super slušný lehátka na léto. Ano. Nevím, jestli se dají vzít sebou na festiák, ale rozhodně se dají rozložit na zahrát se a udělat si prostě pohodu.
1: No tak jestli bys chtěl na festiáku, tak ideálně musíš jezdit na ty festiáky, kde jsme my taky, protože no my tam ty lehátka sebou máme.
0: No 100% máme taky pláštěnky a vy rozhodně dostanete od lidí na festiáku i takový trošku jiný pláštěnky a myslím tím tam dolů.
1: To si řekl naprosto přesně, ano, i takový pláštěnky tam jsou.
0: Rozhodně navštivte teda náš e-shop na webu rockovýradio.cz a taky se hoďte do gala a jste slušně oblečení.
1: Ale teďka už si pojďte dát další muziku, až jsou slušně oblečení. Taky vaše uši. Aerosmith, Soilwork anebo Lucie, to vás čeká už za chvíli.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Trefíte se?
6: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
7: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
8: Vše pro bagr CZ.
9: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
10: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
11: Natírám a najednou grilluju. Proficolor spojil síly s jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
12: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
13: Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Aerosmith a jejich pecka Jaded právě teďka v 17 hodin 37 minut dojíždějí na vlnách Rock Rádia. To už pomalu značí i konec rokovýho odpoledne dnešního, ale nebojte, my budeme zítra se zpátky.
1: 100% budeme zpátky, tentokrát jsme na vás trošku, prostě nebyli jsme tady celý týden v plný sestavě, ale zítra si to napravíme, budeme tady zase v plný síle, zase budeme rozdávat lísky, rozdávat moudra, i nějaký ten humor, no a samozřejmě spoustu rockový muziky, ale teďka nasledující 2 hodiny se bude rozdávat podle vaší režie.
0: Stačí akorát, abyste napsali Jirkovi, co byste si chtěli nechat zahrát, buď na mail, nebo na Facebook, anebo můžete taky zavolat na naší slušnou rokovou linku 725-844-424.
1: Je super, že vlastně tady děláme už 2 roky a pořád si to číslo nepamatujeme, ještě, že ho máme tady ve studiu vyvěšený, každopádně vy si ho určitě pamatujete, je to 725-844-424. Po 18. hodině si s vámi Jirka hrozně rád pokecá a nechá si od vás poradit, co vám pustit do ucha. Každopádně my teda poradit nepotřebujeme. My tady máme pro vás poslední takový výběr dnešního rokového odpoledne.
0: Čeká nás ještě vypsaná fixa, taky 3 Days Grace anebo Halloween, tak si užijte tady ten konec rokový odpoledne a zítra se čus.
2: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
7: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda.

0: Voda ještě dnes.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
2: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
3: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
4: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
3: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
5: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím jí běh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: O víkendu 10. a 11. července vyražte na festiák Hrady.cz, tentokrát na Hrad Točník. V pátek 10. amfiteátr Valečov hostí v rámci valečovského léta kapely Valda Gang, Debil Heads a Vix. Další páteční akcí je Grand Life Rock Festival v Zemědělském muzeu v Čáslavi, kde zahrajou Škvor, Harley, Krucipisk, Alkohol a spousta dalších. V sobotu 11. se připravte na rockový masakr na fotbalovém hřišti v Kaňku. Pivo poteče proudem, na akci vystoupí kapely Šamat, Duhaj a Walking Down. Navíc máte na místě možnost stanování. Ve stejný den si užijete na festivalu Barvy léta v Poděbradech koncert Tří sester. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek můžete zajít na AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu na Guns N' Roses Tribute Slovakia. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Trautenberg.
0: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
1: Migové.
0: Harley.
1: Krucipisk.
0: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
4: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
3: Kazbet? A v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
3: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
5: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
6: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
7: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
8: Přejdeme živě.
7: A sakra.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
9: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Důchodci, kteří si penzijní spoření založili před rokem 2023, ho budou moci ukončit bez sankcí. Ti, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo o vlastní peníze, získají náhradu. Předpokládá to koaliční novela, kterou schválil Senát. Na sociálních sítích se šíří klamavé reklamy, které mohou připravit lidi o osobní údaje i o peníze. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před příspěvky, které zneužívají její název i státní symboly. Na co lidi lákají, ví mluvčí Sandra Volkánová.
2: Na zpoplatněné služby spojené s přípravou na důchod. Cílem těchto praktik je vylákat z občanů osobní údaje a následně i případné poplatky za služby. ČSSZ tyto praktiky uvádí na pravou míru a důrazně upozorňuje, že za zjišťování informací o svém budoucím důchodu nemusí klienti nikomu platit.
1: Veškeré potřebné údaje jsou totiž pro všechny zdarma. Vodní záchranáři mají za letošní léto přes 420 zásahů. To je téměř 50% celé loňské sezóny. Na vině je hlavně horké počasí v minulých týdnech, kdy lidé častěji vyráželi k vodě. Do měsíce by měli být vybráni kandidáti na nového trenéra fotbalového nároďáku. Reprezentaci podle všeho zřejmě povede někdo ze zahraničí. Dostane dvouletou smlouvu s opcí na další 2 roky. Uvedl to předseda fotbalové asociace David Trunda. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Tak, my za ty zprávy opět děkujeme a podíváme se, jak bude ve čtvrtek, přátelé. Mělo by být jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě, místy až oblačno, jen výjimečně s přehánkami. Nejvyšší teploty by se měly pohybovat na 27 a v 1000 metrech na horách pouze na 17 stupních Celsia.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
3: Tak pojďme na to, máme tady Brno hned z úvodu v ulici Kníničská v Brně. Je silný provoz díky nehodě 2 osobních vozidel, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, tak proto opět Brno a Olomoucká ulice, tam nehoda 2 osobních vozidel, je tam kvůli tomu opět neprůjezdný 1 jízdní pruh. A podíváme se do ulice Na Bělidle v Týništi, okres Orlice, Týništi nad Orlicí, omlouvám se velice, okres Rychnov nad Kněžnou, tam je nehoda 2 osobních vozidel, projíždíte tam velmi opatrně. No a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím vás hlavně, a to je důležité, doražte v pořádku.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock navzání.
3: Námořníci, máme tu 3 minutky po 18. hodině a dnes je opět náš nejoblíbenější den v týdnu, a to je středa, kdy je ho tam třeba. Tak než se to všechno stane za těch pár hodin, tak se pojďme naladit. Přátelé, dnes mají samozřejmě přednost lidé, kteří si na sebe udělali čas a chtěli by spolu strávit krásný večer, tak těm dám dneska určitě přednost. Zamilovaní si mohou volat do kapitánské kajuty na 725-844-424, psát na Messenger i do mailu, a všichni ostatní, kteří zamilovaní třeba nejsou, nebo ten čas nemají, to můžou udělat samozřejmě taky. My jsme tady úplně pro všechny, zdraví vás váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. No a pojďme to rozjet, od Queenu si dáme na úvod pecku The Show Must Go On, no a během téhle 4 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho!

0: Tak jo, přátelé, tohle byly Queenie, Show Must Go On, božský Freddie Mercury už nám odplápolal a my si dáme tadyhle první přání a bude to od Lostika Tomáše, který mi už psal včera. Ahoj, prosím, nějakou pecku od Dana Landy, těším se, až ho uvidím na Hradech. Díky a zdravím všechny posluchače. Tak přátelé, já se přiznám bez mučení, že jsem Dana Landu ještě hrát neviděl. Nejvíc teda osobně musím říct, že mě mrzí, že jsem neviděl kapelu Orlík, že tenkrát prostě Dan Landa, to kdo neposlouchal, že jo, Orlík v 90. letech. A mrzí mě, že jsem se nebyl podívat třeba na Bzenci, protože když jsem viděl záběry od tam, tak tam to bylo jako velký, to byl velký koncert. Nevím, jestli bych tam chtěl být dneska už ve svých letech, ale tenkrát určitě, když jsem byl nějaký typ pubertě, tak by mě to bavilo. Každopádně, Dan Landu si 100% dáme, já na něj musím taky zajít, protože my jsme se s Danem setkali asi dvakrát osobně a měli jsme si co říct, takže určitě za mě super chlápek. No a dáme si od něj píseň Táta, protože bejt dobrý táta je umění a bylo to vždycky umění, ale dneska kor pro vlastně promanévrovat ty děti tou zmatenou dobou a dát jim ty dobrý hodnoty, to je prostě na tom tátovi a bejt dobrý táta si myslím, že to je velký úkol. Tak si to všichni chlapi vemte k srdci a tady vám o tom zaspívá něco Dan Landa.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Nothing More a Angel Song s Davidem Draymanem a tady u nás v našem roku na přání na Rock Radio s vaším kapitánem na vlách slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem. Tak, přátelé, máme nějakých čtvrt na sedmičku a nějaký drobný dvě minutky. Tak budeme pokračovat dál, ať stihneme toho odehrát co nejvíc. Tak tady už mám první takovou, já se říct, zamilovanou zprávu. Volal mi Láďa z Tábora, že se teďka věnoval nutně rekonstrukci, takže nutně kolem toho udělal strašlivý bordel, samozřejmě to k tomu patří, když všecko rozkoupete a stavíte znovu. No a právě o ty práce uklízecí, které jsou neméně důležité, se stará jeho milovaná Renča a tak by chtěl zahrát její oblíbenou pecku Funeral of Hearts od Him. Prej jako to bere kolikrát jako píseň pohřební, tak já doufám, že Renčo ještě v sobě najdeš spoustu sil na hezký středeční večer. Tak oběma vám přeju krásný večer a tady oblíbená píseň paní Renaty.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3+1 v Horní Bříze na Plzeňsku za 3 999 000, byt 3KK v Praze Vysočanech za 13 999 000, byt 2+1 v Povrlech u Ústí nad Labem za 2 625 000, pozemek k bydlení v Čermné nad Orlicí za 1 350 000 a další stavební parcela v Chrastavě u Liberce za 5 460 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: a tak dále a tak dále. Iron Maiden s peckou The Wicker Man z Brave New World, z toho alba z roku 2000 za náma. Před náma další skvělá česká pecka od vás, od posluchačů. Tak, volal mi sem nejmladší plavčík Adámek, který by chtěl svý babi Jitce a svým mamince Terce nechat zahrát Svařák od Valda Gangu. Tak jo, tak se to dáme. Dámy, to je pro vás a na zdravíčko při té středě takhle.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání.

0: Ano, můžete se doploužit pomaličku, můžete doploužit, odsucnout se pomaličku a tohle byly Country Crew. I just died in your arms tonight, ta legendární pecka z roku 1986. Jedeme dál, přátelé, pojedeme z Ostra. Volal mi Marcel a říkal, že právě on speciálně je táta na plný úvazek, říkal, chodím jenom do práce a věnuju se mým klukům. Ženskou teďka nějakou dobu už nechce vidět, po 7 letech mi to stačilo. A jenom děti a práce. Hele, tak to je taky dobrý, ale samozřejmě nic se nemá přehánět, Marceli, víš to sám. Já se taky snažím být dobrý táta, co to jde. No ale tak to víš, ty ženský, to se prostě nenechám ujít, to zase bych se z toho asi zblázil. Tak, milé dámy, milé děti, milí tátové, Marcel si přál na cestu, říkal, že jede snad z práce, tak něco pěkného jako skočního od Metaliky. No tak já jsem vybral takovou krátkou úderku, která se jmenuje Hardwired a já doufám, že s ní budeš naprosto spokojený.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: pomoc. Nemůžu dýchat.
1: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Natírám, natírám a najednou grilluju, grilluju. Proficolor spojil síly s jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
9: To není možný, že to ještě nemáte.
10: Tak my taky čekáme, že jo?
11: Já jsem teď v zahraničí a hned jak se vrátím...
12: Tak to musí stát na účtárně.
9: To už je po splatnosti.
12: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
13: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
15: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: stupid.
1: Tak jo, Alice Cooper, Hey Stupid, to byl první počmáranec, který nám tu tady v tom našem roku napřání dneska bude hrát, nebojte, dojde i na další. Každopádně teďka dojde na krásný tady vzkaz z Messengeru, který psal Michal Tokár. Dobrý večer, pane kapitáne, můžu požádat o song pro moji jedinou k téměř 11 letům její trpělivosti, kabát a huby magický. Nenosí sice ještě moje jméno, ale košile už ano. Díky, pane, a ať to dál frčí, Myšák. Vždycky s měkkým. No tak, já doufám, že při středě to bude jinak, co, Myšáku? A hele, já si to úplně umím představit, kdy ty ženský nosí ty panský košile. No, to až bývá většinou ve čtvrtek ráno. Každopádně vám přeju, ať vám to vydrží minimálně ještě 22 šťastných let. A tady to je pro vás, pro oba, Michale, Houby magický.
2: Rok na přání. Rock Radio.

Každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

Přátelé, tradiční výzva pro vás, pro všechny, napište mi, v jakém jazyce byste chtěli slyšet vaše časové znamení a také v jaké situaci byste ho chtěli načapat, a já vám za to zahraju VIP píseň na přání po 7 hodině. Teď už Avenged Sevenfold, So Far Away.

0: Tak tady na hrávaj Avenged Sevenfold a ještě si jenom krásnou věc. Psal mi tady Adam Neverstárek a zdar kapitáne, teď jsem se nalodil online ze Slovenska, mlátíme tu pšenici, zahraj prosím pro všechny stejný magory, jako jsem já, od Johnnyho Cashe nějakou pěknou pecku, děkuji. Tak jo, pro vás, co mlátíte pšenici nebo něco jiného, Rusty Cage.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Máme tu 7 hodinu večerní a posloucháte Rok na přání.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock na přání.
0: Tak jo, přátelé, kolik máme hodin, to už víme. A co je jistý naprosto, že si dáme druhou půli našeho roku na přání, kterou startují svou diskutabilní předělávkou Disturbed, jmenuje se The Sound of Silence. No a pak už je to čistě na vás. Volejte si, pište si, jsem tu pro vás.

0: Tak jo, přátelé, koukáme na to, co bychom si zahráli po tady těch Disturbed. Tak já jsem tady hned našteloval od Lukáše Tůmy něco pěkného. Dobrý den, chtěli bychom zahrát písničku nějakou od Linkin Park, jsme v Albánii a chceme nějakou tu rokovou vypalovačku. Hele, jasně, do Albánie já se chystám taky, to se tady asi neuslyšíme nějaký týden v srpnu. Tak prosím tě, když tak, Lukáši, dej nějaký potom feedback, jak to v té Albánii je, jak se vám tam líbilo, co jste všechno navštívili a tak dále. A my si dáme mojí oblíbenou, pokud teda budeš souhlasit, takovou starší pecku, ještě tenkrát panem s Chesterem Bennington, dej mu pánbu lehkou hlínu, a ta se jmenuje Paper Cut a vypalovačka, je to naprosto stoprocentní, tak zdravím do Albánie.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: tak to mi nalilo pořádně rozprouděnou krev do žil. Tohle byly Limp Bizkit a skočná pecka, co si budeme povídat. Take a look around. My se momentálně nacházíme, přátelé, v druhé půli našeho roku na přání, kterou vás provázím já, váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak po další době se mi tady dovolala Alice z Vysočiny, která by chtěla pro svýho tátu, pro svýho bráchu i pro sebe nechat zahrát něco pěkného od civilní obrany. No tak pokud sedíš, tak vstávej!
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgisem.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta z Dimitry. Po 10 letech se znovu potkáváme s Arakainem na jednom pódiu a vyrážíme na společné turné Nestrácíme náboj. 11. července v Hlinsku. Čeká vás metalová show a přitom rodinná atmosféra v jeden večer. Tak buďte u toho, těšíme se na vás. Dimitry a Arakain.
5: Slušnej rok mediálně podporuje Rock Radio.
6: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: zvonili námořníci, pekelný zvony nám to tady odcinkali, bim bam, ACDC samozřejmě, elektrikáři zkušený taky, a dáme si opět nějakou češtinu do uší, o kterou se tentokrát postaral Pavel. Ten to měl docela jednoduchý, říkal: čau kapitáne, prosím tě, můžeš zahrát od Trautumberku píseň Lund? Já říkám: jasně Pavle, žádný problém. A pro koho bys to chtěl zahrát? Pro Pavla, díky, ahoj. Pavel Pavlovi od Trautumberku Lund.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: partička kolem Davida Grohla, která si leta říká Foo Fighters, nám tady zahráli krásnou píseň Dear Rosemary. No a my budeme pokračovat se zajímavým nápadem, který tady měl Tom Tom, který napsal: ahoj kapitáne, našel bys něco od americké kapely Camelot pro pohodu pro všechny. Děkuji, Tomáš. Ano, zvláště při středě je večerní pohoda důležitá, přátelé, co si budeme povídat. A my si dáme od týhle z tý floridský bandy Stampy pecku z roku 2023, která se jmenuje The Great Divine. Pokud znáte kapelu Camelot jenom z Čech, tak teď poznáte i tu americkou. A můžete si to nesrovnatelné třeba srovnat.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

0: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
1: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
7: vybrat dobrý materiál
8: a vybudovat náš domov.
9: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
10: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.

0: Opět máme za sebou velmi úspěšnou, jak posluchačsky, tak hlavně finančně, píseň od počmárných biznismenů Kiss, God gave rock'n'roll to you. Pánbu zaplať. No a teď si dáme jednu krásnou píseň k výročí. Psal mi tady Jaroslav Žilka. Nazdáre, kapitáne, můžeš prosím zahrát cokoliv od kapely Panoptiko. Dneska slavíme 31. výročí svatby a rovnou i 36, co jsme spolu a oslavujeme v Řecku. Díky Jarek a Katka. Tak Kalimera, nebo jak se to tam říká, nebo Kalispera. A každopádně, přátelé, já jsem vám vybral píseň přímo k tanci, takže Jardo, můžeš vyzvat svou Katku, tradičním smím prosit, anebo si to udělej po svým. Zkrátka, teď vám hraje Ďábelský bál.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

zámořnictvo. Jsme opět u konce našeho pořadu Rok na přání. Letmým pohledem na hodinky opět zjišťuji, že je za pár minut 8 hodin. No a my se budeme loučit dneska se vzkazem naší věrné posluchačky Lucie, která napsala: nazdáre kapitáne, zdravím, prosím, zahraješ mi cokoliv od Slayer. Pro všechny posluchače, sestře Milušce a tobě, Jirko, děkuji. Láska má mnoho podob a proto je tak krásná. Ano, s tím nelze než souhlasit. A přeji ti příjemný večer, Lucka. Tak, děkuji za to přání, no a my si tady dáme tedy tradiční závěr pořadu s kapelou Slayer a pečkou Expendable Youth, která, myslím, že je hodně aktuální, když si přeložíte ten text na současnost, a je z alba Seasons in the Abyss z roku 1990. A právě s touto písní o mládí se s váma loučí pro dnešek váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem dvojitě plodný večer středeční a budu se na vás opět těšit, na některé z vás, kteří ten dnešek přežijí, zítra tedy ve čtvrtek po 18. hodině opět tady na Rock Radio u Roku na přání. Do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte. Pec!

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
2: A to už je jako desátýho. No tak mi počkej, kámo, ne?
3: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
4: A já vám jako dlužím?
5: Hele, zejte ti to tam pošlu.
6: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
7: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
10: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: O supermotu se občas nad sáskou říká, že to jsou borci, kterým nešla ani silnice, ani motokros, a tak to zmotali dohromady a vymysleli tuhle disciplínu. Ono se to ale dá i obrátit. Ti borci jsou tak dobří na silnici i v motokrosu, že jim líto si vybírat, a tak mají supermoto. No a jak je to doopravdy? Nejlépe to posoudíte na závodech. A když závody, tak té nejvyšší kvality. Co tak rovnou mistrovství světa? To se jede už tuto neděli na okruhu ve Vysokém Mýtě a těšit se můžete na den doslova narvaný motorkami, adrenalinem a dobrou zábavou. V Mejtě vše vypukne už sobotními tréninkovými jízdami. Neděle pak bude zasvěcená samotným ostrým soutěžním jízdám, a to hned od rána. Sejdou se tam ti nejlepší ve třídách Supermoto 1 GP, Supermoto 2, ti jedou o titul mistra Evropy, o ten samý titul si to rozdají i junioři a čeká nás taky závod českého mistráku. Pokud jste rodičové a máte příkaz s sebou vzít ratolesti, jinak že nebudete z domova puštěni, nebojte se nic, i pro ty nejmenší je nachystaný program třeba jízdy v buginách, karting nebo freestyle, a tak se lehce může stát, že z domova bude odcházet jeden vášnivý motorkář, ale zpět se vrátí hned dva až tři. Mimochodem, čeští reprezentanti loni v Supermotu národů v Mýtě získali bronz a stříbro. Je tedy jasné, že budou mít medailové plány i letos. Mistrovství světa Supermoto ve Vysokém Mýtě již tuto sobotu a neděli.
0: Rock Radio. Motokeci.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Na Rock Rádiu.

Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Čože? On jsou jako přibitej. Kde s ním plače?
2: Já?
1: No?
2: STS Chvojkovice Brod.
1: No, zimně slušte odjel, no?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pravidla na kvadrát. Výplod šílence. Debilní paskvil.
2: Já jsem Díša.
1: To mě nezajímá, člověče. Neumětelové. Nýmandi.
3: Pojďte
1: Nuli.
3: Dál.
2: Dobrý den.
3: Prosím. Posaďte se.
2: Děkuji.
3: Tak to budeme točit.
2: Opravdu?
3: Ano. Už je to v produkci. Všichni byli nadšeni. To byl produční. Ten, co to byl.
2: Ano.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají.
3: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honziku, tudy, z druhé strany.
4: To je pravda. Díky. Erno, ty stěrače a ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím.
2: Klaxon troubí.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Utiku, senzační film. Rumunskej. Máš lístek? To musíš vidět. Tak tady. Ještě, že jsem ti ho koupil. Tu máš, ať nezmeškáš žurnál. Oblíka, jo, ne, jdeme, pojď. Je to trochu cestopisný a trochu erotický. No, já bych na to šel ještě jedno, ale nemůžu, musím se koukat na besedu o hovězím dobytku.
0: Rock Radio. Konec legrace.